0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
2: Více na Facebooku, nákupní centrum Čepkov.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Sofia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín. Tohle vám hrajeme nově.

0: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177, www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival.

0: Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
0: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
0: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hit Radio Zlín. Zlepši si náladu.

0: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürli.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicha.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sí, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka na Blízkém východě dopadla na české firmy. Podle posledních průzkumů válečný konflikt mezi Spojenými státy a Íránem pociťuje 5 ze 6 tuzemských společností. Trápí je především zdražování pohonných hmot, které od doby před válkou připsaly v průměru zhruba třetinu.

0: Taky Česko se setká s ebolou. Fakultní nemocnice Bulovka se chystá na přijetí nakaženého občana Spojených států. Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou totiž jasně nastavené. Muž je bez příznaků a do Česka by měl dorazit dneska večer. A na závěr smutná zpráva z tenisu. Španělský mladík Alcaraz letos nenastoupí v Old England Clubu. Jeho účast na letošním ročníku Wimbledonu zhatí zranění zápěstí. Vítěz legendárního Grand Slamu z let 2023 a 2024 to včera oznámil na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Zlínská ZOO dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Panely jsou na konstrukci parkoviště, která ho zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Elektrárna na Lešné je druhá největší svého druhu v Česku a největší na Moravě. Pro ZOO je to zároveň zatím největší projekt směrem k ekologickému hospodaření. Dopoledne se budeme na východě Moravy užívat slunce, později má přibývat mraků a lokálně může přijít přehánka anebo bouřka. Nejvyšší teploty se dnes zastaví mezi 20 a 23 stupni.
2: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to neuvěřitelné, ale jsme tu kompletní. 6 hodin, 3 minuty, je tu Jasmin.
2: Ahoj.
1: Je tady David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: Dobré ránko. Jak se máte lidi, co?
3: Tak já vždycky už teďka jdu do toho studia nervózní, kdo přijde a kdo nepřijde, no.
1: Já to věděl. Tak jsme hlavně rádi, že jste přišli. Vy, kdo nás sladíte, Blink-182. Tím začínáme, hezké ráno.

0: I Miss You, Blink 182, 6 hodin, 6 minut, tohle je Hit Radio. Michal, Jasmin a David s vámi přejeme krásné středeční ránko. Já jsem úplně zapomněl, co je za den, normálně. Já jsem taky skoro zapomněl ráno vstát, se vám musím přiznat.
1: Jak to?
0: No, víme, že mám asi 6 budíků. Dobře, 4 budíky. A tak jsem odklik jeden, odklik jsem druhý a teďka přišla absolutně nebezpečná věc. Já jsem zavřel oči ještě.
2: Riskuješ.
0: Riskuju a za 3 vteřiny jsem je otevřel a říkám si, ježiš, ještě, že protože už teď by tady byla Jasmin a David sami, byste tady byli.
2: Nic novýho.
0: A já teda musím prozradit, já když přijdu třeba v 5.55, tak Jasmin mi takhle vždycky do výtahu sem pošle SMSku. Sej zhůru, že jo, ty...
1: Tak to není, ale dneska jsem chtěla psát taky a ty jsi v tu chvíli přišel, takže naštěstí jsem psát nemusela, ale stresík byl.
0: Máme napojeno, no, takže já jsem tím chtěl jenom říct teda, že jsem strašně rád, že jsem se vykopal z postele, že to bylo náročnější, co vy dva?
1: Za Davida v pohodě, vy.
2: Úplně v pohodě.
0: No. V pohodě,
1: no. Za mě taky dneska v pohodě, ale zajímá mě, jak za vás. Čeká nás klasicky minuta šampionů, máme 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy a chceme po vás 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co to vaše ráno?
0: To číslo znáte, 777-937-777, budeme rádi za SMSku nebo zprávu přes WhatsApp. No a samozřejmě, za co byste mohli být rádi vy, takhle chvíli po 6. je další parádní muzika, ale Farben, Baby Goodbye. Tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Tohle je Sia.
1: Give me love. 6 hodin, 13 minut ladíte Hit Radio, startuje minuto šampionů, ptali jsme se, jaké máte ráno, jak se vám vstávalo, tak pojďme na to teď.
2: Kaťa Olomouc stala taky na čtvrtej budík, spala by a spala.
1: Chápu, Zuzka Jihlava zívá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
2: Anička z Havlíčkova Brodu, její dnešní ráno velký důvod vrátit se zase do postele.
1: Maruška Novíčín je KO, sedí a čumí.
2: Renča z Kalice u České Lípy, vstávalo se super, syn zvládl maturitu, gratulujeme.
1: Praha Wendy jede do Krumlova se svojí Baruškou.
2: Petr Meziměstí už v práci čte e-maily a dává si parádní snídaně, co připravila jeho láska.
1: Dobrou chuť, David Jacler, náročné, to je každý den, dcerám se taky přes týden nechce z postele, pozdravuji vás.
2: Karolína Batelov konečně stíhá napsat, jde do práce a čeká v koloně.
1: Jana Beroun šťastně v práci rozdýchává blba z dálnice. Pěkný sluníčkový den.
2: Marcela Český Těšín zrovna vstává, je nachlazená a má home office.
1: Milis Budějc, já dnes taky zmáčkla budík o 15 minut a zaspala, ale doženu to jinde. S vámi to půjde snadno, díky za vás. Yeah. Ne, to my díky za vás. My díky za vás. A já děkuju taky za vás dva, Jasmin Davide, že vás mám.
3: No taky děkujem, Míšo.
1: Co bych bez vás dělal? No nebyl bych tady. JC Stewart, Scars, to jsou další hity pro vás v 6 hodin 14 minut. Tak jdeme na to, hezké.

0: Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ránko, Michal, Jasmin a David s vámi a dobro existuje.
1: Já se přiznám, že mám občas takový špatný pocit z internetu, furt nějaký jako hádky a tak, ale pak přijde moment, který vám to úplně zvrátí a řeknete si, že opravdu, jak říkal Michal, dobro existuje. Brněnský centrum Pomáháme zvířátkům nedávno zasáhlo obrovský požár, možná jste to viděli, fakt obrovský škody, strašně zvířátek utrpělo. Kolovalo internetem takový video staršího pána, který se tam o ně stará a prosil, ať přispějete, protože on 30 let zachraňuje zraněný a opuštěný zvířátka a vlastně přišel o všechno, úplně to tam bylo spálený na popel a všichni jsme dokázali pomoct a vybrala se neuvěřitelná částka za dost krátkou dobu.
0: 16 milionů korun. A my vám všem, kdo jste přispěl, na dálku tleskáme. Mimochodem, tady ve studiu proběhlo nějaké přispíváníčko.
1: Ano.
0: Že, Jasmin?
1: Tak já miluji zvířátka, takže já jsem posílala několikrát, tohle mě jako hodně, hodně bolelo, takže mám taky velkou radost.
0: Tak moc děkujeme, zdravíme do útulku u Brna a to, že miluji zvířátka, není vlastně žádný tajemství. S dvěma zvířatama tady každý ráno seš. A jedno z těch zvířat vám všem za malou chvíli pošle další parádní muziku LP Lost on You. No a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí, tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Toto je...
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
13: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
12: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: www.tyčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Další dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu v Opavě. Na křižovatce ulice Vodní a Ratiborská se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam s opatrností. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Zlín.

0: Je přesně 6:30, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Michal Jasmin, David s vámi a David má...
1: Ranní update.
2: Fanoušci Arsenálu se dočkali, jejich londýnský klub se raduje z vítězství v anglické Premier League. Na titul přitom čekali dlouhých 22 let. Poslední krok za ně udělal druhý Manchester City, který včera jen remízoval. Když do Thajska na deal, tak jedině s vízem. Oblíbená dovolenková destinace zkracuje dobu bezvízového pobytu na polovinu. 93 zemí, včetně Česka, tak bude moct v Thajsku zůstat bez oficiálního povolení státu jen 30 dnů. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu víc, vládou stanovené maximální ceny totiž v půlce týdne opět porostou. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů, nafta potom za 42,17. Já vám teďka něco prozradím.
0: Jo? Ano.
2: Když se zprávář chce bavit o cenách pohonných hmot nebo o počasí, tak mu začínají docházet témata.
0: Já jsem myslel, že jak jsi říkal, že nám chceš něco říct, že vám pod barákem teče ropa, že jste to napíchli a že nás teďka bude zásobovat. Všechny posluchače Hit Rádia a nás tady ve studiu. To byla paráda, to byla bomba. No tak snad už, hele, už by se tam mohli domydlit, už by to mohli odevřít, jako už je to taky úplně nebaví tankovat za tyhle peníze, to se asi shodneme, že jo. Ale co by vás mohlo bavit, kdo nás ladíte? Pozor, pozor.
2: Proto jsi to tady od rána pouštěl.
0: Já mám úplně husí kůži, já jsem se těšil, ono, já takhle, nevybral jsem to já, bylo to v playlistu, to se přiznávám, a když jsem to viděl, tak se říkám, těším se na 6:30, protože Abraxas miluju. Tohle je z roku 2000 a vlastně zároveň vzpomínka na Míru Imricha, zpěváka skupiny Abraxas, protože teďka v květnu, to jsou 2 roky zpátky, co nás opustil, tak pojďme si dát společně Ten obyčejný svět. A připomínáme, že srdcovky, což vlastně je taková srdcovka, si můžete dát i s Jirkou Plnářem každý den mezi 12. a 13. Tak 6:32 Hit Radio a obyčejný svět. Hezké ráno.

0: Chvíli o půl sedmé jste z Hitrádiem, krásné ránko, tohle byla Katy Perry.
1: Jestli mě nějaká země udivuje, tak je to Anglie, kde vás za špatný parkování hnedka vezmou, ale týpka, který jezdil 70 let bez řidičáku, toho si jako nevšiml, jo. On začal řídit už někdy ve 12, normálně celý život jezdil po silnicích a policie na něj přišla až po 80, díky kamerám, který zjistili, že to auto není pojištěný.
0: Dojezdil,
1: ale 70 let bez řidičáku.
0: Mně to přijde naprosto geniální vlastně, že tenhle borec začal řídit v době, kdy se vlastně ještě místo blinkru ukazovalo rukou z okna, kam jedeš. A benzín stál tak 2-3 kačky podle mě, jo. To je neskutečný. Ale zase ho možná policajti mohli zaměstnat jako instruktora, protože když jako přežiješ 70 let na silnici bez papíru, tak to máš asi docela dost v ruce, ne?
1: To je fakt, tak někdo možná zase zvládá zkoušky, ale nezvládá pak řídit, on to měl opačně.
0: A co s ním teďka udělali? Takže jako neřídí, nebo?
1: No neřídí, ale teď vlastně jako už je celkem starý, to už ho mohli nechat, ne?
0: Už to mohli, přesně, tak já nevím, co řešej, no. Tak vy, kdo máte teďka právě teď v 6 hodin 40 minut v ruce volant, zvládněte cestu, ať jedete kamkoliv a za malou chvíli předáme dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí. Pěkné ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v
9: extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
12: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Opavě na křižovatce ulice Vodní a Ratibořská se srazila dvě auta a na dálnici D1 na 230. kilometru ve směru na Přerov havarovalo osobní vozidlo mimo komunikaci. Dejte pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Nickelback, 6 hodin 52 minut. Plánujete dítě? Davide.
1: Trošku osobní, ne?
0: Tak se známe, ne? Dobře, co ty, Jasmin? Tak to je osobně, dobře, no. A vy, jestli plánujete dítě, tak pokud už máte, pokud dobře počítám, pokud máte zase to, tak dost možná po novém roce se vás týká příspěvek rodičovské místo 350 tisíc, 400 tisíc korun. Vláda chce přidat 50 tisíc. Říkám si, že to je docela dost peněz.
2: Je to dost peněz, ale je tam hlavně jedna brutální podmínka, že to musíte stihnout ten porod až po novém roce. Takže pokud se to dítě rozhodne přijít na svět 31.23.55, tak to nemáte.
0: Jo, teďka si představte si, že jste těhotná žena, jo, a už teďka víte, že máte termín porodu 31. prosince, takové budou určitě mezi našimi posluchačkami, 31. prosince 2026, jo, je 23.55, zbývá 5 minut do půlnoci, chlap drží svoji dívku za ruku a místo pozbuzování, že už to bude, že to zvládneš a tak, známe to, vydržaj, pionier.
1: A sestřička křičí, netlačte.
0: 23.59, ještě minutu, půlnoc, hele, máte 4 kila,
2: je to dobrý.
0: No tak vy, kdo máte termín 31. prosince, tak samozřejmě vám přejeme, ať máte ten bonus v podobě 50 tisíc korun navíc. Od nás bonus v podobě muziky, tohle je Lukas Estrada, hezké ráno.

0: kus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmond, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu Lážoplážofest.cz.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za byty a domy platíme ještě víc, zdražovalo se ale tentokrát pomaleji. Ceny bytů meziročně vzrostly v prvních 3 měsících tohoto roku o 6%, loni ve stejném období to přitom bylo 3x tolik. Rodinné domy potom připsaly jen 3 místo 5%, největší zdražování registrují oproti loňskému roku chalupy. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Irán, to jsou včerejší slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. USA společně s Izraelem na konci února zaútočili na Irán s deklarovaným cílem zabránit Islámské republice získat jaderné zbraně. Boje před více než měsícem ustaly díky příměří, které má zemím poskytnout možnost uzavřít mírovou dohodu. To se ale zatím

0: nestalo. Fotbalový MOL Cup jde do cílové rovinky. Ve finále ligového poháru se utká Jablonec proti Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Utkání startuje v 18 hodin v Hradci Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Valašské Mezříčí dokončilo přestavbu koupaliště. Plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště, mají novou nerezovou vanu. Přibyly nové vodní atrakce a také dětská skluzavka. Zrekonstruovaná je i sluneční terasa. Nově nabídne víc stínu i světelné tabule s teplotou vody a vzduchu. Opravené koupaliště ve Valmezu se lidem slavnostně otevře 30. května. Středa startuje vesměs pod polojasnou oblohou, později se má na východě Moravy trochu zatáhnout a výjimečně by mohlo i zapršet. Naměříme až 23 stupňů. V dalších dnech bude počasí v našem regionu hodně podobné.
2: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré ráno.
5: Krásnou středu vám přejem.
3: Snídaně šampionů.
4: 7 hodin, 3 minuty, dost možná právě teď vstáváte, nebo se dáte do auta, nebo jste přijeli do práce. To jsou takový ty rituály, který máme vlastně každý den stejný. Jakože my tady vše začínáme, tak třeba vy jste nás teď zapli, tak za to moc děkujeme.
5: Děkujeme a začněte přemýšlet, jestli tajíte cenu nějakého svého koníčku před svým partnerem. Bude se vám to hodit
4: to
5: za chviličku?
4: Budeme rozebírat takhle veřejně, já nemůžu. No tak za chvilku, wanted, hezké ráno.
3: Hit

0: Tohle jsou Wanted. A tohle je středeční Hit Radio 7 minut po 7. Dobré ránko.
1: Na TikToku teďka jede hodně populární trend o manželském rozpočtu, jo? Hlavně o tom, jak si vlastně partneři navzájem lžou. Kolik stojí jejich koníčky? Takový to, že chlapi doma tvrdí, že ty nový díly na auto stály 2, přitom to bylo tak 10. Ženský, že si nechávají v kufru v autě oblečení, tašky s oblečením a pak to nenápadně pašujou domů.
0: Počkej, to takhle se teda dostávají ty nový hadry jako domů do skříně, jo? A to je vždycky, a já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
1: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu
0: koukám,
1: svých koníčků?
0: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už, no.
2: Je takhle málo, jo.
0: Cože? No.
1: Strašný.
2: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
0: To nezajímá už, no povědej.
2: Já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy, jehož jméno teda radši nebudu jmenovat. Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, pro jaký stán, já žádný stán nemám.
1: To je skvělý. No tak přesně takhle to je, no. Jako, musím říct, že u nás doma my si to všechno říkáme, ale když se přítel koupí, on natáčí, tak koupí třeba novou kameru, říkám, kolik to stálo, a on, to mi dali, jo, že automaticky říká, to mi dali, co jsem
0: to
1: dostal.
0: Mi dali, to mi dali. Já teda si můžu taky přispět, nebude to tak vtipný, jako ty vaše příběhy, ale já takhle, já si pořídil novej noťas a on vypadá vlastně téměř totožně jako ta předchozí generace. Vlastně úplně stejná barva, úplně stejný vzhled, úplně stejný rozměry, jo, tak a stál jako docela dost peněz, říkám, tak si ho koupím, ne, si nikdo nevšimne. No a pak najednou, jako on, když jako na stole máš pak dva vedle sebe, tak to se jako blbě vysvětluje, že jo, říká, ty máš novej a já. Sakra. No, tak to nevyšlo, no.
1: Jak se to tu vzalo? Tak nás zajímá, co před partnerem tajíte vy. Cenu nějakého svého koníčku nebo něčeho, co jste si koupili a hlavně, pokud to domů pašujete, tak jak?
0: No, nebo co naopak, váš partner před váma chtěl takto skrýt a vy jste na to přišli, protože jste lišky mazaný. Tak pojďte nám dát vědět 777 937 777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, ale nepohrdneme ani klasickou SMS-kou. Tak pojďme na to, těšíme se a my k vám teď posíláme další hity. Tohle je Shakira na Hit Radio.

0: čtvrt na 8, minuta na vrch. Tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů. Díky, že posloucháte a krásné ráno přejeme. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co tajíte před vaším partnerem, případně jestli jste někdy přišli na to, že váš partner před vámi něco tajil, třeba co se týká nového oblečení nebo čehokoliv.
1: Jedna z vašich zpráv zní, já musím před manželkou mlžit, kolik už jsem dal do veterána. Kdyby věděla, tak mě zabije.
0: To je ono, no. Kdyby věděla, kdybyste věděli, tak nás zabijete. Taky píše Karel, dobré ráno, děsí mě představa, že kdyby se mi něco stalo, žena prodá moje věci za tolik, kolik jsem jí řekl, že stály.
1: To je fakt. Verča, ahoj. Ráda tvořím a potřeby jsou drahé a mám toho opravdu hodně. Manžel nesmí vědět, kolik to stojí, je to škrťák. Schovám i na půl roku a pak jen řeknu, to je tady dlouho. PS, jste boží. My děkujeme a jinak jako chápu, no.
0: Geniální. Taky píše Zdenka z Velešína, strašně ráda bych pašovala nové věci, ale utajím nechtěně i nový účes. Takže kdybych šla domů se zlatou cihlou hrdě před sebou a řekla, že jsem ji měla už před měsícem, tak mi řekne, aha, to jsem asi zapomněla. Jste úžasný, děkujeme.
2: Ještě k tomu oblečení moje partnerka vždycky říká, to už mám dlouho, to jsi mi chválil. Mm-hmm. Jo, že už jsem tako jednou chválil. A v tu chvíli já vlastně nemám co říct.
0: A ty si řekneš, no jo, asi opravdu chválil.
1: Léňa píše, dobré ráno, můj manžel poměrně často vytáh i novou mikinu, bundičku, kalhoty a na otázku, to máš nové? Řekl, ne, to mám z vesťáku. Když se to opakovalo asi 3 roky, tak jsem začala jezdit na ten horolezecký festival i já.
0: No a samozřejmě máme od vás taky několik hlasovek, opravdu pikantních. Pojďme na to.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já mám tu výhodu, že mám manžela kamionáka a jezdí mi domů jednou za 14 dní, takže ty věci nemusím domů až zas tak pašovat. Ale ve chvíli, kdy si to vezmu na sebe, tak mu samozřejmě tvrdím, že to v té skříni už mám roky.
0: To je ono, to je ončo, takhle na nás. Taky se přidal Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. Tak moje partnerka, když něco má novýho, tak tvrdí, že jí to koupila a donesla kamarádka z práce a že to má z AliExpressu a z těch Čín šílených. A my máme společný účet a já, když si něco koupím, tak je to hned výslech. Na co? Jak? Kde? Proč? Ale když si něco jako koupí, ono, tak já to prostě nějak jako neřeším. Ale jakmile já, tak to je vždycky výslech jak na Bengárně. Ale zatím čau.
1: Tak je vlastně hezký vědět, že to všude funguje tak nějak podobně.
0: No. Pojďme dál, taky Karolína.
5: Ráno, tak já jsem vždycky před partnerem schovávala svou novou kosmetiku, ať už dekorativku, jo, nebo nějaký ty krémy, séra a naštěstí už toho mám tolik, že už si nikdo ani nevšimne, že mám něco novýho. Teda naštěstí, nebo spíš na neštěstí dcera, ta vždycky pozná, že mám něco novýho a využívá toho, tak někdy řekne, že abych to jako, aby to jako nepraskla na mě, tak i to musím potom dát, no.
0: Tohle je normálně kooperace mezi ženou a její dcerou.
1: Mně tohle připomnělo jednu věc, kdy já jsem teďka byla v koupelně a máme tam, přítel mi tam pořídil jako novou skříň na tyhle ty jako šminky a tyhle ty věci, jo. A teďka on byl ve vaně a vidí mě u té skřínky, já jsem si tam dělala kosmetiku a tak, tak mě pozoruje a říká, hele, kde jsi měla všechny tyhle věci, než tady byla ta skříň? A já říkám, no jako tak, když jsem ti říkala, že nemám místo, že jsem to měla tak různě někde poházený, prostě zašantročený a možná jich je tady o trochu víc, no a on, no to si právě říkám, víš, jestli jich není nějak jako o hodně víc najednou. No tak je tam nová skříň, tak jsem musela zaplnit, ne? Jako.
0: Já si o tom myslím jednu věc. Vy nám chlapům říkáte, že vám prostě kecáme, že si dáme ještě jedno a že jdeme domů. Jo. A podívej se prostě, kolik lži tady vzniká jako od vás, aby jsme neodhalili, že máte nový šminky, že máte nový oblečení. Tak já nevím. Ale takhle, stejně vás milujem.

0: 7.23, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli další skvělá muzika. Jako když tohle jsou Miraj, ty pošleme ke všemu, co děláte, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu, počkejte na to, hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení lodží a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
5: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
4: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
5: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
4: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
5: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
3: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na D1 na 230. kilometru ve směru na Přerov havarovalo osobní auto, skončilo mimo komunikaci, dejte tam pozor. A v Opavě na křižovatce ulice Vodní a Ratiborská se srazila dvě auta.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: tenkrát na Hit Rádiu v 7.32.
1: Ranní update.
0: A ten pro nás Maravit.
2: Najít brigádu je pro mladé stále složitější. Společnosti totiž přestávají nabírat juniorní brigádníky. Celou řadu úkolů totiž zastane umělá inteligence. Díky AI navíc některé vysokoškolské tituly ztrácí hodnotu. Další tragická zpráva přichází ze zahraničních hor. Český lyžař zemřel na svahu v Kanadě. Propadnout se měl do ledovcové trhliny. O neštěstí informovala místní policie. A teď jedno velké technologické výročí. Společnost Sony slaví 80 let. Při té příležitosti obletila svět výstava, na které představitelé firmy ukázali první televizory. Dnešní generace by možná ani nevěděla, k čemu takové krabice sloužily.
3: Dneska už ty televize jsou trošku jinačí než dřív, když zapomínáte, když jsme měli ještě doma takový ty obří krabice.
2: Já pamatuju, že my jsme ještě neměli ovladač tehdy a chodilo se normálně přepínat pořady k té krabici, tam vždycky zmáčknul knoflík a...
3: My jsme měli starou krabici a měli jsme i ovladač. Ten ovladač jsem byl já.
4: Tak to bylo u nás vždycky, že nejmladší z rodiny je ovladač.
3: No. Prosím tě, Myško, zkuš to přepnout a já vždycky rád, že jdu a teďka vidím zpětně, že to byla teda prostě hrozná otročina, no, tak zdravím rodiče, no, teda. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
4: Pátek, sobota i neděle, ta gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a tak dál, včetně tréninku.
3: Tak pokud to chcete vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.
2: A teď už to přepni.
3: Jsme Hit Rádio, hezké ráno. Přepínám.

0: 7.36, tohle je Hit Radio a tohle je čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: V rychlé pětce celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
2: To už 19. až 21. června, v tuhle chvíli se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martín, taky Filip Salač, na tyhle všechny se můžete těšit.
0: No a tohle si možná užije Zdeněk, který je s náma na telefonu. Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Tak Zdendo, co ty a motorky? Máš k ním nějak blízko?
3: Mám, sám jezdím na motorce a každý rok tam jezdíme do Brna, takže...
2: Hezky.
0: Jasně, ale prostě takhle, já ač motorkář nejsem, zeptám se, sezona už asi začala, venku je hezky, tak už si vytáh tvoji mašinu.
3: Jasně, vytáh, no.
0: Jasně, a co řidiči ostatní? Jak se k vám chovají ty v těch velkých plechových vozech na čtyřech kolech?
3: Jo, někteří jsou ohleduplný, právě že třeba se i uhnou ke kraji, když člověk jede nebo tohle, jasně. Ale někteří zase naopak... schválně najedou na prostředek, že nepouští, no.
0: Je to takovej yin-yang.
3: 50 na 50.
0: Dobře, tak Zdendo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, která planeta je nejblíže Slunci?
3: Merkur.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
2: Jaký pták podle lidových pověr nosí lidem miminka?
3: Čáp.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zdendo, kolik stěn má klasická hrací kostka?
3: 6.
0: Jo, přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jaký je druhý největší město České republiky?
3: Brno.
0: A poslední pátá otázka. Kolik stupňů má pravý úhel?
3: 90.
0: A Zdendo, jedeš do Brna?
3: Díky,
0: yes.
3: Radost.
0: Není zač, že z Budějic do Brna uděláš si výlet. Ale pojedete tam na motorce, nebo jak se tam dopravíte?
3: Pojedeme ve třech, takže autem.
0: Ve třech, tak pojedeme ve třech, takže na motorce. jako v Indii.
2: Moc ti gratulujeme, užij si. Děkuju. To 19. až 21. června.
0: Tak Zendo, přejeme krásný den a zase někdy se ozve, rádi tě uslyšíme, ahoj.
3: Děkuju, ozvu.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Zlín.

0: Babylon Together 7.45, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Tady u nás, odkud vysíláme, je krásné počasí. Já jsem se díval na mapu oblačnosti a vypadá to, že republika je tak jako rozdělená na půl, že někde je zataženo a někde je krásně. Ale víte, co mě nejvíc baví, lidi? Víte, co mě nejvíc baví?
1: No.
0: To počásko, který máme slíbený. Ale já vím, že bavit se o počasí takhle v rádiu, že je takový obyčejný, jo? Ale to počasí je prémiový, 30, 31, 32 stupňů, viděli jste to?
2: Já to tady dokonce fakt vidím, úterý 32 stupňů v noci 17.
1: Ty blávo.
0: To je neskutečný, já už ale dokážu se vžít jako do nás všech, kteří jsme si stěžovali, když byly ty mrazíky teďka, a říkali, to už bylo teplo, a počkej, co přijde,
1: totálně.
0: Až bude to teplo.
1: Oh, už by mohlo sprchnout.
2: Si nebylo líp.
0: Coldplay. To je další skvělá muzika za malou chvíli pro vás a hlavně, co pro vás chystáme, proč byste měli zůstat u rádia, je kurz přežití. Kurz přežití s Jasmin. Počkejte na to, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Housebrand Café, per favore? Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
12: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
19: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
19: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
19: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
19: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
8: CZ.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě na plzeňské ukřižovatky s Mitrovickou havarovalo osobní auto s motorkářem. Počítejte se zdržením. A pozor na nehodu na výjezdu z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdek Místek.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: medvědů. 3 dny tam byl sám v lese, spal tam, každý si myslel, nebo přemýšlel nad tím nejhorším scénářem, který se mohl stát, samozřejmě. 5letý kluk sám v přírodě, v divočině, 3 dny s medvědama. Ale on přežil, což je jako už takhle wow, ale proč přežil? Co byste tak jako typovali?
1: Já když to tak poslouchám, mě to připomíná, že jsem na to koukal v televizi, Mowgli se jmenoval, jo, protože víme, že příčinou jeho skvělý schopností bylo to, že byl vychován smečkou vlků v džungli, ale tohle teda je z Rumunska příběh. No jak se mu to podařilo? Za mě měl štěstí.
0: Štěstí měl.
2: Možná se nějakým způsobem maskoval.
0: Tak já vám to povím.
1: No.
0: On se prostě nechoval jako dospělej, jo. Takhle jednoduchý to bylo, protože...
1: Takže bych přežil.
0: Přesně. prostě dospělej člověk začne logicky panikařit, ale to malý dítě si neuvědomuje, jaký mu hrozí nebezpečí, kolik nebezpečí mu hrozí, takže on si tam tak jako v pohodě šel, teďka automaticky máte nějaký, že jo, instinkt, tak on se prostě někam schoulil, někam schoval, byl v klidu, nevytvářel nic, aby ho mohlo nějaký zvíře napadnout, no a prostě ho našli.
2: A kdyby pro ně nepřišli, tak si tam možná hraje dovnitř.
1: No? No, ono, hlavně tím, že třeba u sebe neměl žádnou chytrou elektroniku, která nevydává žádný zvuky a světlo, tak tím možná přežil. Představ si, kdyby tam prostě ležel s Instagramem, že jo? Tak ten medvěd přijde a hnedka, a! Mám tě.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.

0: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat hypotéku je stále složitější, průměrná mzda na ní stačí už jen Ústí nad Labem. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou výplatou. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice, například v Praze a Brně by už ale nestačily ani dva průměrné příjmy. Spokojenost s vládou Andreje Babiše klesá, a to především u voličů SPD. Ještě v březnu bylo podle průzkumu spokojeno se současným kabinetem 78% voličů této strany, teď v květnu je to už jen 62% dotazovaných. Nejvíc příznivcům koaliční strany SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Jižní Korea bojuje proti daňovým únikům, tamní vláda proto jednorázově najala na 9,5 tisíce úředníků. Ze státního rozpočtu si proto vyhradila 3 miliardy korun. Počítá totiž s tím, že od dlužníků vybere ještě víc. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Zlínská zoo dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Panely jsou na konstrukci parkoviště, která ho zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Elektrárna na Lešné je druhá největší svého druhu v Česku a největší na Moravě. Pro zoo je to zároveň zatím největší projekt směrem k ekologickému hospodaření. Dopoledne

0: Budeme na východě Moravy užívat slunce, později má přibývat mraků a lokálně může přijít přeháňka anebo bouřka. Nejvyšší teploty se dnes zastaví mezi 20 a 23 stupni.
1: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
2: Dobré ráno, šampione!
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak, jsme tady pro tebe. Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezkou středu přejeme.
5: Ahoj, krásný dobrý ráno.
6: Snídaně šampionů.
4: Postili jsme se do třetí třetiny středeční snídaně. Děkujeme, že tady jste s námi.
5: Snad jste probraný, buďte s náma i tuhle tu hodinku, protože budeme mít zajímavé hudební hosty.
4: Dorazí k nám opravdu výjimečná návštěva, prozraďme to už teď. Takhle, bude se tady zpívat a bude nás tady fakt hodně, tak nechoďte daleko od rádia. Teď Michal Šulte a Rehab.

0: Michal Schulte a Rehab na Hit Rádiu v 8 hodin 5 minut. Pojďte si něco představit. Představte si, že máte doma romantický večer. Všechno jede tak, jak má jet. A ve chvíli, kdy se blížíte do finále, tak se ze zdi ozve řvoucí kojenec, anebo zvuk cirkulárky. Ne, Jasmin, ty se tomu směješ, bavím se o tom, protože to je opravdový příběh. Tohle zažívá jeden pár, kterému se soused mstí za moc hlučné milování.
1: Tak jako vlastně na jednu stranu to chápu, já jsem taky mývala takovýhle sousedy. A ono to někdy jako příjemný není, když je to too much.
0: No jenom, že on to prostě vytunil tak, že si dal právě na svoji seť nějaký zařízení, který má v sobě čidlo hluku, a jakmile ten hluk je nad nějakou úroveň, tak to právě spustí buď řev dítěte, anebo zvuk cirkulárky, nebo zvuk stavby, jo, aby vlastně to těm sousedům vrátilo. A to mi, říkám si, je to příběh ze zahraničí a říkám si, vlastně, že mi to dost sedí jako i tady na nás, na Českou republiku, jo, že...
1: Já jsem se takhle mstila jako ťukancema maximálně, jako, ale to i když v koupelně někdo dělá bordel,
0: jako,
1: tak skrz ten panel.
0: Ťukat taky, jo?
1: Ne.
0: Rozumím. Rozumím, no. Ne, jako doma je násadou prostě.
1: Ne, že ťuknu do té stěny, zaklepu, prostě trošku sklidněte se tam, děcka. No, ne, Michal.
0: No ne, no takže, když to představíte, nebo představíte spíš, jestli třeba něco takového zažíváte, jo? Ať jde o jakýkoliv hluk, ať se dostaneme tady od toho konkrétního, tak jestli to třeba vašim sousedům nějako vracíte.
1: Jak se mstíte teda?
0: Jak se mstíte, no? Bude to taková pozitivní desetiminutovka tady na Hit Rádiu, tak dejte nám vědět, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, myslíme teda to, jak se mstíte, na 777-937-777 přes WhatsApp, a nebo když nám to pošlete normálně jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teďka k vám posíláme další parádní hity, který vás budou bavit. Pink, Fucking Perfect, a taky tohle, to je Verona, Endless Day na Hit Rádiu, 8 hodin 7 minut, hezké ráno.

0: Bude 8:45 za minutu, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionu. A Pink, krásné ránko. Máme tady spor o hlučné milování, který vygradoval do technologické pomsty. Naštvaný soused, připomeneme, namontoval na svoji zeď senzor hluku, který při zvýšené hladině hluku spustí různé zvuky, jako křik dítěte nebo třeba cirkulárku. Za mě je to teda jako ultimátní antikoncepce, jo, ale vlastně si říkám, že ten soused nejenom teda, že škodí těm vedle, ale vlastně, když ten kravál je u něj v bytě, tak bude asi větší než u těch sousedů, jako, že to vlastně nedává úplně smysl.
1: Nedává. Koukneme, co vy na to, napsal Luky. Ahoj šampioni, ano, takové sousedy máme taky. Náš soused si pořídil bubny a dal si je do patra, takže samozřejmě se zvuk těch bubnů rozléhal úplně všude. Kdyby alespoň uměl hrát, no strašné. Začal hrát vždy kolem 20. hodiny večer, což mého bratra, který má malé miminko, které v tu dobu chodí spát, začalo štvat. A když to nešlo po slovní domluvě, zahájili jsme odplatu v podobě silného vzduchového klaxonu, co bývá na lokomotivách. Soused rád přestal, tak to je skvělé.
0: Vidím to v Borce, si koupil bicí, je to jeho vysněný životní nástroj, který se chce naučit. Jo, jo. Nejde mu to prostě. A tam... Taky píše Renata, přeji vám krásné ráno. Náš soused velmi rád ruší, když máme pod pergolou návštěvu. Často jde sekat i trávu, která je posekaná. Jednou takto večer byl pod mě velký hluk. Syn se jde z patra podívat, jak může ve tmě sekat, a on tam chodil s čelovkou na hlavě. A to není samozřejmě vše, co vyvádí. Tak si ráda teď poslechnu nějaký tip na mstu. Prima soused, no. Tak myslím si, že největší msta je ta, jestli soused poslouchá Hit Radio, že se možná teďka právě poznal.
1: A snad se stydí,
0: přesně. Za co my se nemusíme stydět, je skvělá muzika.
1: No to ne.
0: To vás pobaví. Ray Dalton, Blood Runnin' na Hit Radio, minutu po 8:45. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Ray Dalton Blood Runnin' v 8 hodin 19 minut. Na co se můžete těšit za malou chvíli je tohle. Cyril Stamlinin, taky Linkin Park a už za malý moment taky speciální hosté. Kdo to je, na to rozhodně počkejte. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
6: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
8: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na výjezdu z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdek Místek havarovala dvě osobní auta. Je tam policie, dejte pozor. A v Ostravě na Plzeňské u křižovatky s Mitrovickou blokuje provoz nehoda.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: 8.31, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů, krásné ráno, a co se to tady ve studiu děje, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Ahoj Leo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré ráno, s náma je tady Lea Děndější, naše skvělá kolegyně, která má na starosti hlavně víkendové vysílání, je tak, a my o tobě víme, že máš početnou rodinu, ale že sem do studia dovalíš 40 lidí, to je naprosto neuvěřitelný, je tady spousta tvých kamarádů a... Kdo to je? Pověz nám, kdo to je.
1: Tak s námi ve studiu ještě jednou hezké dobré ráno je gospelový sbor The University Singers z Texasu, protože nás tady čeká pár koncertů v České republice a oni už byli teď v Evropě, v Polsku na koncertech, kam byli pozváni, a já jsem strašně ráda, že přijali i naše pozvání sem k vám do snídaně.
2: Já jsem koukala, že vy za sebou máte University Singers 24 zahraničních turné, tak kde to publikum bylo úplně nejdivočejší?
3: I'm looking at how many tours you've had, the 24 tours. Can you tell me which one was the wildest one?
4: Dobrý ráno. Good morning, Jack.
1: Jonathan.
4: Well, we've been fortunate to travel so much, as you've mentioned.
3: My jsme velice rádi, že jsme mohli tolikrát cestovat, jak jste říkala.
4: And one of the things I always tell the singers is the best tour is always the next tour.
3: Já vždycky říkám mojim zpěvákům, ta nejlepší túra bude ta příští.
4: But when we traveled to South Korea, we had a wild tour in a sense that we had 15 concerts in 10 days.
3: Ale když jsme byli v Severní Koreji, tak jsme měli 10 koncertů. 15 koncertů za 10 dnů.
1: Ty bláho, neskutečný.
0: Hezký. Já jenom musím říct, teďka vlastně posluchači, oni nevědí, jaká tady je atmosféra, protože ještě se nikdo neprojevil, tak mohli byste pozdravit, so could you say hello? Ty bláho, 40 lidí na 20 metrech čtverečních, řekneme vám, musíme vám říct, je to tady trošku tuleníčko teda dneska. Nicméně, kde bylo to publikum úplně nejdivočejší teda, to, co jste navštívili?
3: Where was the public the most loud?
4: Oh, well, actually, in 2022, after the pandemic, we had the opportunity to travel once more.
3: V roce 2022, když zrovna končila ta epidemie,
4: We had a chance to go to England, and we had a chance to sing at Westminster Abbey in London, which was incredible. All of the people, the history, it was just a once-in-a-lifetime opportunity.
0: No a kdybyste měli nám, našim posluchačům vlastně představit, jak vypadá to, ta logistika, to stěhování tolika lidí po těch koncertech, protože vlastně vy jste všichni z Texasu, celá ta banda, která tady
1: jedna
0: je.
1: Maďarka. Jedna
0: Maďarka a všichni z Texasu, tak jak vypadá ta logistika, protože jako 40 lidí, to je jako náročný, ne, to převíst.
1: Je to strašně náročný, když si jezdí na koncerty, tak určitě máme autobus, ale když letí letadlem, Marcelko, je to náročný.
3: So when you're traveling, how difficult is it? Your sleepless nights, especially when you're traveling by plane.
4: Yeah, well, of course, we're in a room with a bunch of musicians that happen to be friends. And so that makes everything a lot easier because we enjoy our time together. It is busy, but it's what we love to do, which makes a big difference.
3: My cestujeme hodně, ale nejlepší je, že všichni v tomhle pokoji jsou kamarádi.
2: Já se zeptám, máte teda plány teďka v České republice, kde vás můžou posluchači slyšet tady v Česku?
1: Ano, zrovna dneska nás čeká koncert v kulturním domě na Žebráku. Žebrák je nádherný památeční místo. Ještě pár lupenů je, takže se posluchači můžou podívat a dostat se a budeme tam společně zpívat, dělat radost tou gospelovou hudbou a zítra v Pražském divadle Apollo.
0: No a co kdybychom teďka tu radost tou gospelovou hudbou udělali teda i všem posluchačům Hit Radia v celé republice? Co
2: a tě navnadíme i na
0: a
2: tu
0: tě
2: show.
0: Navnadíme, tak naladit odkašlat, já se třeba přidám. Tak můžeme na to, Leo, odstartuješ nám to?
1: Určitě, tak pojďme si udělat radost gospelovou písní Joshua Fiddlebit Love Jericho.
4: Okay. And this is a brand new composition. It was just composed for this choir 2 months ago.
1: Super, tak jdeme na to.

0: se zblázili, ne? You are crazy guys, it was awesome.
1: Naprosto dokonalý. Já mám slzy, fakt mi vyhrkly slzy.
0: Mě vyhrkly slzy přes husí kůži teda. My to máme jinak, chlapi, no. Tak my vám strašně moc děkujeme.
1: My děkujeme.
0: Děkujeme, bylo to úžasný. A kdybychom se o vašem gospelu chtěli dozvědět něco někde víc, je možnost?
2: 100% stačí se podívat na Instagram Lea Giongiosi, na gospel na The University Singers Instagram. Samozřejmě dneska zazní i písničky jako O Happy Day, Hallelujah, spousty dalších skvělých songů, Amazing Grace a tak dále. Takže těšíme se dneska na Žebráku, zítra v divadle Apollo. A děkujeme, že jsme tady s váma.
1: My děkujeme.
0: Ahoj. Ahoj. Děkujeme moc. Ať se daří, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Ahoj.
1: Děkujeme.
0: Ahoj.

pořád jsou, tak pojďme, come on!

0: dneska Faldy na Hit Radio. 8.45, no a dost možná jste i vy dneska šli do práce dřív, abyste dřív mohli zmizet.
1: No jo.
0: No jo, důvodem je hokej, dneska hrajeme v 16.20 s Itálií. S Itálií. To bude pohoda.
1: No tak to říkají všichni, pohoda, slabý soupeř, ale viď, ale.
0: Já jsem, včera jsem se o tom s někým bavil a říkáme, bavíme se o tom, že teda budeme hrát s Itálií a on, no tak Itálii, ty nic neuměl. Já říkám, hele kamaráde, víš, jak jsme v sobotu dopadli se Slovenskem. Jo, že jako někdo by měl možná prověřit, jestli v soupisce nemají Taliáni taky nějakýho zapomenutýho Čecha, jako Slovenci no, v bráně, jo, Horáka.
1: No, tak oni tam mají v týmu hlavně hromadu Kanaďanů, takže a víme Kanada.
0: Hele, já bych ty Taliány úplně nepodceňoval, nicméně 16.20
1: hraje. No ne, hraje. To bylo právě jako, že dobrý.
0: Jo, takhle, jsi, jo, 16.20 Itálie a já už vidím, jak vy se vidíte, až vypadnete z práce, budete tam zvrazit na tu předzahrádku a dáte si to doma se sousedem prostě na zahradě, to bude bomba. Tak pojďme se domluvit společně hromadně a chci slyšet od vás, kdo nás posloucháte, odpověď. Budeme fandit Česku? Jo, já to viděl.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
4: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
3: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
4: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
3: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
4: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Sencor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský?
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
14: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu v Kroměříži v ulici Kojetínská. Jsou tam dvě havarované vozidla. Havarovalo se taky v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Hradiščko. Osobní auto a chodec, ale na místě to řeší policie. Na trase Hulín na Pajedla na D55 jsou na vozovce cyklisti v hojném počtu, tak opatrně, a na práci na silnici narazíte na D1, trasa Praha-Polsko. Seče se tam tráva. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Opravené koupaliště ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se otevře 30. května. Město už dokončilo rozsáhlou opravu areálu za víc než 50 milionů korun. Plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště, mají novou nerezovou vanu. Na koupališti jsou nové vodní atrakce v brouzdališti i skluzavka. Americký senát postoupil k dalšímu hlasování návrhu rezoluce o válečných pravomocích. Ta by ukončila válku s Iránem, pokud by prezident Trump neměl souhlas kongresu. Čím dál více jeho spolustraníků v kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
1: Aktuální teploty 13 stupňů a dnes už půjdeme na 21. Celý den bude spíš jasno, ale místy budou později odpoledne mraky.
0: Hit Radio Zlín.
1: Dobré ráno, pokud právě snídáte nebo možná zrovna vstáváte, tak přátelé, dáte si kafičko nebo si dáte čaj? Jestli si dáte čaj, tak už v této hodině budu mít velice zajímavé povídání o tom, jaký to na nás má vliv, čemu to může pomáhat, protože opravdu není to opět jenom tak. Začínáme. John Newman, Love Me Again, právě teď.

Tohle byly UDG. Krásné ráno, přátelé, možná snídáte, kafičkujete, nebo jste jednoduše v procesu a Hit Radio Zlín je s vámi. A já jsem hned po ránu dost náhodou narazila na jeden videorecept. A prosím vás, bylo to sloní žrádlo. Jo, já myslím, že určitě to většina z vás zná, možná to i někdo třeba snídal dneska. Mně to přijde jako takový nějaký jako selský vlašák, jo. Znáte to? Klasicky nastrouhaný junior, pěkně sýr, vajíčka, okurek, cibulka a je to zalité teda ne majonézou, ale svařeným kečupem z hořčicí a slákem z okurek. No, mě teda jediné, co na tom zarazilo, že ten kanál, na kterém to dávali, se jmenuje Zdraví na talíři. Já teda nejsem úplně výživový poradce ani odborník, ale že by tohle bylo nějak zdravé? No, já nevím, ale řekněte mi, co snídáte vy. Zdravé věci? A nebo si klidně dopřejete nějaký takový salátek. WhatsApp ve studiu je v provozu 601 13 13 05, tak se klidně ke mně přidejte a mezi tím pokračujem. Imagine Dragons, Believer.

0: Pitbull, Kesha, hitovka Timber dozněla na Hit Radio Zlín, s vámi Alžběta a já už se chystám na ranní kafíčko za chvilku. Je mi jasné, že spousta z vás už ho má za sebou, ale někdo pije čaj. A já jsem četla, že 3 šálky čaje denně a možná budete pomalej stárnout, protože opravdu byly to vědci z Číny, kdo zjistili, že pravidelní pijáci čaje vykazují pomalejší biologické stárnutí. Ať už zelený, nebo černý, nebo bylinkový, jde hlavně o ty antioxidanty a nějaké polyfenoly. Nevím, co jsou přesně polyfenoly, ale jestli je znáte, tak si je najděte. Takže dnešní pauza s čajem, no tak to je takový řízený wellness. Za chvilku pokračujem. Sunrise Avenue.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
3: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
2: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Toto je.
15: Dopravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No tak to si rozumíme.
16: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Hele, vyšla nová kaplinka.
18: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
17: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
18: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
17: Jasně, romantický útěk v praxi.
19: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
20: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
21: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Lady Gaga a Bruno Mars. I to je Hit Radio Zlín, přátelé, a hned se pustíme do české klasiky. To je totiž Divoký byl s hitovkou Znamení. A můžeme se na ně těšit, protože letos vystoupí na Lážo Plážo Festiáku v Otrokovicích, kde budeme i my s naším stánkem živě vysílat, takže víme, kde se sejdeme.

0: Smith, Nice to meet you. A my jsme rádi, že ho máme na Hit Radio Zlín, protože je to příval pozitivní energie a festivalová sezona na Kroměřížsku, tak ta startuje teďka taky stylově, protože v Záhlinicích u Hulína se už tento víkend uskuteční slavnosti piva pod komínem. 17 pivovarů, kolem 50 druhů piva. Tyjo, já bych vypadala. Je fakt, že teda za poslední rok já jsem se extrémně sklidnila a velice už ani nikam nechodím, ale taková slavnost piva, to bych šla okuštovat. Tak možná vyrazíte právě do Záhlinic. Do konce hodinky ještě několik hitovek, Eurovizová Rosalyn, Sitovko Snap, anebo Clean Bandit a Zara Larsson. To bude Hit Radio Zlín přímo pro vás už za chvilku. Hit Radio.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: 10 hodin, jdeme na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně jezdíte bez nehod, jenom pozor na trase Praha-Polsko. Je tam uzavřený levý jízdní pruh skrz sečení trávy. A pracuje se v Boršici u Blatnice, Slavkově a Horním Němčí. A taky ve Strání, tak radši nohu z plynu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
7: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Ve Zlíně přibude nové kulturní centrum. To nabídne zázemí pro spolky, školy, kulturní vystoupení, komunitní akce a společenský život. Vznikne v městské části Malenovice. Čeho všeho se místo dočká výmluvčí Zlína Tomáš Melcer.
12: Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Vzniklo má variabilní multifunkční prostor s moderním technickým, akustickým a audiovizuálním vybavením, novým foaje, gastrozázemím, šatnami i zázemím pro účinkující.
11: Po dobu rekonstrukce bude dočasně přemístěna pobočka České pošty do ulice Chelčického a Zahradní. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 hodin večer.
9: Hokejový servis Hit Radio.
13: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Svěřenci kouče Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení.

0: se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne 16:20.
1: Hokejový servis Hit Radio.
0: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Svěřenci kouče Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne 16:20.
1: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
2: Aktuální teploty 15 stupňů, dnes půjdeme až na 21 a celý den bude svítit slunce.
1: Hit Radio Zlín.
2: Hodinu odstartujeme s Adele a hned ze startu se budeme bavit o docela kuriózním případě s koloběžkou, tak si na to počkejte.

Tom Grennan, Hit Radio Zlín s vámi a teď opravdová kuriozita. Na Zlínsku totiž byla honička, kterou byste asi určitě nečekali, protože víme, že elektrokoloběžky mají omezení rychlosti, no ale v Sehradicích to tam jeden pán napálil stovkou. No, a tady ten pán měl totiž zákaz řízení až do roku 2030 a stejně se tak projížděl. Bez helmy, bez značky, bez řidičáku a teď to teda nevypadá moc dobře, takže přátelé, bacha na to, za to to nestojí, tady takovéhle peripetie. Teď už plamen, to je Kateřina Marie Tichá.

0: dozněl Alvaro Soler. Hit Radio Zlín ve skvělé náladě a my teď máme takovou hodinu varování, protože možná vám na zahradě roste strom, za který můžete dostat mega pokutu. A když říkám mega pokutu, tak to jde až do milionu. A je to pajasan žláznatý, prosím vás, invazivní stromek, hodně invazivní, protože pak vytlačuje původní rostliny a ničí to pak chodníky a zdi. Tak to radši omrkněte, ať není průšvih, a za chvilku vám posílám Damiano Davida a taky Aleka Benjamina, tak mějte krásný den.
1: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
10: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

down slowly. Tak tohle byl Alec Benjamin, Let Me Down Slowly na Hit Radio Zlín. Přátelé, dneska máme oslavenkyni světového formátu a je to vlastně žena, u které si myslím, že spousta lidí do dneška absolutně nevěří, jak to dělá, že vypadá pořád tak skvěle a vlastně nestárne. Ale přátelé, dneska Cher, ano, ta Cher má 80 let. Je to to možné? Pojďme si ji připomenout. Tak to je ona, velký hlas, nádherná žena, nestárnoucí žena, takže jí přejeme všechno nejlepší a my právě teď pokračujeme s Evanescence, Bring Me to Life.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Ano, přátelé, i tento týden a celý květen na Hit Radio Zlín žijeme Zlínský kraj. A co to znamená? Řešíme místa, ty nejlepší místa. A tento týden chceme od vás slyšet a znát ty, které skoro nikdo podle vás nezná a přitom jsou úplně nejlepší. Samozřejmě asi takové ty, které vůbec nikdo nezná, necháváte si je pro sebe, nám asi neprozradíte, ale takové ty spoty, kam berete kamoše, nebo výhledy, lavičky, nějakou dobrou koupačku, kavárnu, opravdu cokoliv, kam chodíte moc rádi, tak pište nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 nebo přes hitradiozlin.cz a pozor, v pátek vybereme dva výherce, kteří dostanou lístky na Banger Festival s celou partou, takže jo, pojďte do toho. Za mě osobně je to taková srdcovka. Chceme vědět, co je ta vaše?
1: Žijeme Zlínský kraj! Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
19: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Šabuzi na závěr hodiny 11.01, právě teď jdeme na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu na dálnici D55, dvě havarované vozidla. Pozor, taky havarovalo se ve Vsetíně v ulici Rokytnice, taky dvě osobní auta, ale na místě už jsou záchranné složky. Na trase Praha-Polsko dneska uzavřený levý jízdní pruh skrz sečení trávy a pracuje se v Boršici u Blatnice, Slavkově a Horním Němčím a také ve Strání, tak radši nohu z plynu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu Lážoplážofest.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
7: On air.
8: Online.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Zlínská zoologická zahrada dokončila fotovoltaickou elektrárnu.

0: Kavárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Panely jsou na takzvaných karpotech, konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů, jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Karpotová elektrárna je druhá největší v České republice a největší na Moravě. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
2: Aktuálně jsme na 17,5 stupních, dnes půjdeme až na 21 a bude polojasno, spíš jasno.
3: Hit Radio Zlín.
2: Za chvilku se budeme bavit o nejhezčích plážích v Evropě, no ale teď to rozjede Dermot Kennedy, Kiss Me.

Words dozněla. No a dáme si ještě Mando Diao právě teď za chviličku. No ale přátelé, sluníčko nám dneska zase připomíná, že se blíží období dovolených, pořádné léto. A pokud přemýšlíte, kam vyrazit a toužíte po pláži, ideálně někde v Evropě, tak ve Španělsku, v Řecku, v Portugalsku nebo v Chorvatsku jsou údajně pláže úplně nejkrásnější. Čistá voda, bezpečnost, kvalitní služby, je to už docela samozřejmostí. A třeba v Chorvatsku bodují pláže ve Zlatný rat a nebo v Istrii. Já osobně jsem včera probírala doma naši dovolenou v Římě, která nás čeká v červenci, a tam se dá dostat z centra za půl hodiny vlakem do Ostie. A je tam moře. Já tomu nemůžu uvěřit, přátelé, ale jo, letos tu energii a sílu nasaju taky po 8 letech. Je to nádhera. Dance with somebody, Mando Diao.

0: Tohle byly Safri Duo, za chvilku Disturb, ta taky Katy Perry. Přátelé na Kudlově ve Zlíně teď mají nový, vyloženě gastrospot, nové Maják Bistro na Tlusté hoře a lákají na grillované speciality, burgery, točenou zmrzlinu nebo dokonce piknik v trávě. No, otevřeno bude od středy do neděle a podle ohlasů to vypadá teda na oázu klidu a takový gastrozážitek, takže víkend může začít, ještě teda ne, ale už by mohl. A na Kudlově to můžete přinejmenším příjemně zakončit.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
5: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Katy Perry, světová megastar na Hit Radio Zlín nesmí končit. Tohle bylo Last Friday Night a my se směle přesuneme opět za hitovkou, která by se dala říct, že je opravdu jedna z těch nejvýraznějších za poslední dekády. A jestli máte rádi dekády, je tady pro vás Hit Radio Classic, ale dneska ne. Máme středu písničky na přání, o které si dost často píšete a psát si o ně můžete dál, ale přes hitradiozlín.cz, tam je formulář pro písničky na přání, tak tam. A teď vám všem posílám Sleeping in my car.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Ladíte Hit Radio Zlín, s vámi ještě do konce hodiny Alžběta a pošlu ještě Eda Sheerana, Linkin Park, Lady Gaga, taky Morandy. Je na co se těšit, přátelé, mějte krásnou středu. Zítra tady nejsem, zítra jedu k zubařce. Ale já mám tetu zubařku, takže tam je to vychytané. Víceméně se těším, do Brna je to vždycky takový výlet, takže užívejte, mějte se krásně a uslyšíme se zase v pátek. O, v pátek, tak jo, budeme oslavovat. Tak čau.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
17: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu koukám, svých chodíčků?
12: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
18: No. Mě takhle málo, jo.
12: Cože? No.
17: Strašný.
18: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
12: To nezajímá. No, povědej.
18: Ten si před svojí manželkou, můj tato, vymyslel, že ten drahý stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za dva měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, prosím, jaký stan, já žádný stan nemám.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila na nájezdu na D55 od Nedakonic směr Bzenec. S opatrností se ale dá projet. Stejná situace je i ve Vsetíně Rokytnici u Šelky a na D1 od Vyškova po Kroměříž dneska sečou trávu, posouvají se v levém pruhu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský?
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?

0: Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air. Online. I v aplikaci rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová aplikace umí předpovídat budoucnost, ví, kolik dětí bude za 5 nebo 10 let potřebovat místo ve školce. A není to žádná magie, ale statistická data. Popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
6: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách přibývat. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš. Jaké bude složení delegace, nechtěl předjímat. Ministra Zunu zároveň požádal, aby připravil mandát delegace. Teď se podíváme k nám.
8: Policisté ve Zlínském kraji vyrážejí na Baťův kanál a řeku Moravu. Se startem plavební sezóny začaly totiž pravidelné kontroly plavidel. U kapitánů policisté prověřují alkohol i potřebné doklady. Zaměřují se taky na povinnou výbavu lodí. Zatím všichni měli vše v pořádku. Policisté ubezpečují, že kontroly budou pokračovat po celou plavební sezónu.
5: Hokejový servis Hit Radio.
9: Čeští hokejisté jdou dnes na mistrovství světa znovu do akce. Čeká nás papírový outsider Itálie. Naši po úvodní výhře nad Dánskem nečekaně klopítli a padli se Slovinskem v prodloužení. Pak ale dokázali porazit silné Švédsko. Češi tak mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dnešní duel Česko-Itálie začne v 16:20.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
8: Zatím si většina z nás užívá slunce, v dalších hodinách místy převládne oblačnost a sem tam má i zapršet. Dnešní maxima na východě Moravy 20 až 23, v noci bude kolem 10 stupňů.
5: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je 12 hodin, 3 minuty k tomu, krásné poledne přeju, taky dobrou chuť k obědu. Pokud teprve na oběd půjdete, vemte si deštník, protože místama už nám začalo i pršet. Jestli vám tohle počasí zkazilo náladu, tak tada, jsou tady dnešní srdcovky, které vám tu náladu 100% zlepší. Dáme si hned srdcovku číslo 1, tu první z 5, který mám připravenou. A je to srdcovka s velkým S. Legendární Backstreet Boys. Je něco lepšího z těch 90. Mimochodem, tohle je rok 1996. Tomuhle hitu je 30 let. Teď si říkám, kolik je nám?
5: Hit Radio.

0: Legendy na Hit Rádiu, yeah, Backstreet Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To je úvod srdcovéky, jak se na Hit Rádio sluší a patří. Dneska máme středu, doufám, že se máte dobře. Doufám, že máte i něco dobrýho k jídlu, nebo že si zajdete na nějaký dobrý oběd. Takhle v polovině pracovního týdne to potřebujeme úplně všichni, o tom žádná, trochu energie. Já tady budu dál servírovat fantastický hity, takhle k tomu našemu polednímu menu. Mám tady připravenou před sebou teď zpěvačku a její hit z 80. let, který mě přivádí na zásadní myšlenku. Je něco, kdybyste měli stroj času, je něco, co byste si chtěli ve vašem životě z těch 80. nebo 90. let zopakovat? Máte nějaký takový jeden zážitek? Dejte vědět na 777-937-777, co to bylo. Pojďte se pochlubit, jo, něco, co prostě jste prožili jenom jednou a říkáte si, já bych chtěl nebo chtěla ještě jednou v životě tohle zažít, nebo ochutnat, nebo vyzkoušet, nebo prostě něco, co by to bylo. Pište zprávy, volejte hlasovky a my si dáme Cher a píseň, ve který o tom právě zpívá. Kéž bych tak mohla vrátit čas. Rok 1989, právě teď.

0: Rok 1994, kolik vám bylo? Hit Energizer v podání umělce Hit The Floor je přesně čtvrt na jednu, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ta druhá srdcovka dnešního dne byla píseň od zpěvačky Cher z roku 89, která tam zpívá o tom, co by všechno mohla udělat, kdyby mohla vrátit čas. Co byste udělali vy? Co byste chtěli znovu zažít? Kdybyste mohli vrátit čas a mohli byste se vrátit do jednoho speciálního životního okamžiku, tak to je otázka do dnešních srdcovek. Píšete na 777-937-777 a mám tady několik zpráv, například Jitka píše, ahoj do rádia, já bych chtěla ještě jednou zažít svůj novomanželský tanec. Bylo to v roce 1999, bylo to nádherné, tančili jsme na louce u rybníka, byl západ slunce a já se cítila jako v pohádce. To je krásná představa, to je, věřím, že tohle je nádherný životní okamžik. Ještě prosím, napiš mi, jaká to byla píseň, na co jste tančili, to mě zajímá hodně. Třeba to dneska bude i v srdcovkách na přání, která nás ještě čeká. Uvidíme. Další zpráva. Ahoj Jirko, já bych se chtěl vrátit na základku do 8. třídy. Vyhráli jsme s klukama školní fotbalový turnaj a připadali si jako mistři světa. To je zážitek, co bych si opravdu rád zopakoval. Dobrý. Další, ahoj, já bych si chtěl zopakovat dovolenou ve Španělsku rok 2001. Byl jsem poprvé u moře a pamatuju si ten první pohled na moře a pocit, jak se mi zabořily nohy do písku. Teď už je to normální, ale rád bych znovu zažil to poprvé. Ty jsi romantik, pájo, teda. Díky za tuhle zprávu. Další zpráva, ahoj, super rádio, já bych chtěl políbit spolužačku. To byla chyba, už nemůžu. Ahoj, d. Jo, takhle. Ty jakože lituješ, že jsi to neudělal. No to víš. Tak to je úplně jiná věc. Kdybychom měli stroj času, to jsou věci, které jsme neudělali v životě, kterých litujeme. A kolikrát jsme měli extrémně zlomené srdce. Tak hele, já jsem teď chtěl hrát něco úplně jiného, ale pokud máte podobný zážitek, že jste tenkrát někoho nepolíbili, že jste se nevyznali z lásky a dodnes toho litujete, tak pro vás tady teď vybírám úplně jinou srdcovku. James Arthur v roce 2013 tak nahrál hit, který se jmenuje Recovery a je to hit, který by vám mohl pomoct. Jo?

James Arthur s hitem Recovery, tedy zotavení pro vás, kdo jste měli zlomené srdce a nebo litujete, že jste někomu kdysi nevyznali lásku. Tak to je srdcovka, jsem netušil, že ji dneska budu hrát, to jsem rád, že nakonec jsme se k ní dostali. No a teď pojďme do roku 94. V tom roce Joe Cocker tak předělal původní verzi, tu originální z roku 66, je to Summer in the City a je to skvělé.

0: Summer in the City. Nádherná verze originálu ze 60. let.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Summer in the City, tedy léto ve městě, přijde. Příští týden tady máme třicítky. Tak než přijde ještě tady to léto, tak do té doby stihneme i srdcovku na přání. Já jsem se dneska ptal, kdybyste měli stroj času, co byste si chtěli zopáknout z 90. a z 80. let, a myslím si, že úplně nejlíp to na našem WhatsAppu 777-937-777 schrnulo tady Koudy, který píše každopádně znovu celé 90. Tam můžu říct jenom amen. A ještě navíc mě baví tvoje přezdívka Koudy, protože samozřejmě my jsme vyrůstali na seriálu Krok za krokem a tam Kouďák byl, takže Koudy dokonalý. Krásný. Díky moc za tuhle zprávu. Co byste teda chtěli slyšet dneska? Já nevím, jak je to možný, ale středeční srdcovky na přání utekly strašně rychle. Mám pocit, že zatím asi jako nejrychleji v dějinách srdcovek. Je to pryč? Všech pět už je za námi. Čeká nás pouze ta poslední šestá. Ta je na vaše přání. 777-937-777 je číslo, kam mi posílejte vaše přání, co byste chtěli slyšet za srdcovku, to ani neřeknu, mi to líto, že už to končí. Za srdcovku už za chvíli, tady na Hitrádiu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
12: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
13: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
12: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
14: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, je 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Před námi je poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání, a já tady tak jako projíždím ty zprávy na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777. Jestli jste poslali zprávu, moc za to děkuju, jestli ne, tak můžete zase zítra. A takhle to projíždím, čtu si tady ty přání, které máte, a najednou tady vidím SMSku od Věry, kde je prostě jenom napsáno, co takhle Doors? A to je celý. Já říkám, ježiš, no jasně. Já až se stydím, že se mi do srdcovek ještě sám nezařadil. Doors vždycky. Doors je přesně ta skupina, že buď vám jsou její písničky úplně jedno, anebo je milujete. Tam není nic mezi. Takže jestli máte rádi Doors, ruku nahoru, levou, prosím. V dnešní době nikdy nevíte, kdo vás vyfotí. No je nás hodně. No tak jo, tak Doors pro vás. Vybírám hit z roku 1967. Příští rok tomuhle hitu bude 60 let. Dáme si hity z důchodu. Doors, Light My Fire na Hit Radio.

0: Máte rádi Doors? Tak nemáte zač. Light My Fire, rok 1967. Páni, to byla doba, kdy opravdu tu hudbu uměli udělat, co? Skvělý. A teď si vemte, že to všechno natáčeli v době, kdy nebyli jako počítač, jako mají dneska, že jo, nic digitálního. Tohle je prostě to skutečné umění. Tak díky moc za tohle přání. Byla to srdcovka na přání od Věry. U nás na Hit Rádiu za chvíli. Něco trošku moderního. Walk the Moon, Shut Up and Dance. Mimochodem je to píseň, která se objevila v novém muzikálovém zpracování na Broadway muzikálu Moulin Rouge. Je 12 hodin 43 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář. Srdcovky jsou za námi, další si dáme zítra v pravé poledne, ve 13 nejnovější zprávy a do té doby další hity. Proč? Protože jsme Hit Radio.
1: Hit Radio. Ty Šárko, řekni mi jedno místo ve Zlínském kraji, kam se ráda vracíš?
2: Jedno, to nejde, ne? Tak o tom to je, ale.
1: Protože na Hit Radio Zlín jedeme celý květen.
3: Žijeme Zlínský kraj.
4: Budeme řešit, kam jít běhat, kam večer za romantikou, kam v létě k vodě.
1: A hlavně, kde to u vás fakt žije.
4: Dej nám vědět na hitradiozlín.cz a obhaj svoje místo.
1: A vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji.
3: Žijeme Zlínský kraj na Hit Radio Zlín.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz
12: Co to je?
13: Dobravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz
16: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
17: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou, před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Srážka dvou aut trochu komplikuje dopravu na hlavním tahu Zlín-Vizovice, konkrétně v Lípě u benzínky, a pokračují práce na silnici z Boršic u Blatnice přes Slavkov a Horní Němčí až po Strání. Pomalu se tam posouvá vozidlo údržby, naplánované to mají až do pátku. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.

0: nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letem z Ugandy na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si amerického lékaře převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Jsme domluveni s americkou stranou, že veškeré náklady, které jsou spojeny s touto hospitalizací, uhradí Spojené státy, takže v tomto směru skutečně by mělo být vše urazeno. Jasné, že to nebude úplně ani levná záležitost. Ta karanténa nebo ta izolace bude trvat 3 týdny.
3: Podle ministra americký lékař nepředstavuje pro obyvatele žádné zdravotní riziko. Posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky má při rozhodování soudu o svěření do péče senátorská novela občanského zákoníku. Horní komora by se materiálem měla zabývat příští týden. Nová elektrická Škoda Epiq se začne prodávat nejprve v silnější verzi za cenu 779 tisíc korun. Slabší model se základní cenou zhruba 619 tisíc přijde na trh ke konci roku. Výroba začne v červnu a objednávky jsou možné ode dneška. Teď ještě pohled k nám.
5: Na Zlínsku se rozšiřují možnosti pro pracující rodiče. Od července se v Želechovicích nad Dřevnicí otevře nová dětská skupina Kuřátka, určená je dětem od 1 do 6 let. Projekt financovaný Evropskou unií umožní flexibilní docházku a kvalifikovaný personál pro děti připraví program zaměřený na rozvoj i logopedickou prevenci. Přihlášky najdete na webu Želechovic.
0: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
5: Zatím si většina z nás užívá slunce, v dalších hodinách místy převládne oblačnost a sem tam má i zapršet. Dnešní maxima na východě Moravy 20 až 23, v noci bude kolem 10 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 13 hodin, 3 minuty, pohodové středeční odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku si dáme hodiny Zain Asia, před námi taky Edward Maja a Vika Džigolina. A povídat si v této hodině budeme mimo jiné také o hokeji, protože dneska po 4. odpoledne budeme hrát proti Itálii. Ano, také Itálie hraje hokej. Mimochodem, dokážete si tipnout, kdy naposled jsme s nimi hráli? Pokud byste to jako zvládli, tak to jste skuteční hokejoví fančmekři. Po 7 dlouhých letech čekání proti sobě budeme hrát. Na co si u Italů musíme dát pozor, to řeknu za chvíli.
1: Hit Radio Zlín.

hodiny z Hitem Dívej, je 13 hodin a 15 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je hokej, hrajeme proti Itálii a doufám teda, že se jako budete dívat. I když, no vlastně my hrajeme v 16.20, že jo? A to je podle mě zbytečně brzo. Jak to máte udělat vlastně, když jste v práci, nebo vyzvedáváte děti ze školky, nebo trčíte někde na D1 v koloně? Tak říkám, zbytečně brzo. Poslouchejte Hit Radio, protože naše odpolední show určitě hokej sledovat bude i za vás, takže veškerý aktuální informace budete mít z první ruky, jak se říká. Italové, na rovinu. Měl by to být velmi snadný soupeř, zápas by měl být tak jednoduchý, jako když hrajete piškvorky s dětma. Na turnaji zatím dali jeden jediný gól a ještě nikdy v historii se nestalo, že bychom je neporazili. A to je právě ten největší problém. Podcenění soupeře. Tak snad budou mít naši kluci trošku jinak nastavený hlavy než proti Slovinsku, protože prohra se Slovinskem, to by nás taky nikdy předtím nenapadlo. To byl šok, to bylo překvapení. To bylo stejné překvapení jako výslovnost Roberta Záruby švédských hráčů v tom zápase o víkendu. Tak možná, že i to je třeba velké lákadlo pro dnešní zápas, jestli nám Robert prozradí výslovnost italských hráčů, o které jsme doteď nevěděli, jak se to vlastně správně vyslovuje. No, letošní šampionát je plný překvapení, tak snad to překvapení velké dnes pro Itálii nebude. Taylor Swift na Hit Radio.

0: Tohle je ta píseň, která vám vžene slzy do očí. A ještě navíc, pokud jste vyrůstali v 90kách na filmu Zachraňte Willyho. Michael Jackson, Will You Be There, ve 13 hodin 26 minut. Když jsem vzpomněl na toho Willyho, tak vlastně něco podobného se nám v reálu odehrávalo ještě před pár dny. Akorát tady tamto pro Timmyho nakonec nedopadlo dobře. Posloucháte Hit Radio, za chvíli z našich hitů nabídnu například Selenu Gomez, bude taky Neil Diamond, no a pojďme si připomenout i to, jaká byla dnešní snídaně šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A to je vždycky, a já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty je tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no.
3: Aha. Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu
2: koukám,
3: svých koníčků?
2: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už, no.
4: To mi takhle málo, jo.
2: Cože? No.
3: Strašný.
4: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
2: To nezajímá, no povědej.
4: Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahý stán, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, prosím, jaký stán, já žádný stán nemám.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
8: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
7: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
8: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
7: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
8: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
14: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez a Marshmallow na Hit Rádiu ve 13 hodin a 38 minut. Dneska v 16.20 hrajeme hokej. Pokud ale nejste úplně jako hokejoví fanoušci nebo faninky, moc vás to nebaví, tak mám pro vás plán B a je to jako skvělý plán. Doporučuji YouTube, tam zadejte do vyhledávače Vypalovačka a okamžitě se vám tam objeví náš videopodcast, který dávají dohromady naši kolegové z Hit Rádia 90. A má náš podcast Vypalovačka venku nový díl. Je to už šestý díl, který se věnuje áčkovým hvězdám Hollywoodu 90. let. To znamená naši oblíbení herci jako Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Hanks, Bruce Willis, Keanu Reeves a další a další. A jenom jako perličky, jo, tak se mimo jiné dozvíte například proč, nebo ne proč, ale co se schovávalo v krabici na konci filmu 7, jo? Nebo proč nám Jim Carrey připomíná Luďka Sobotu, proč Sharon Stone málem nikdy nebyla hvězdou, a nebo jak třeba Keanu Reeves rozdal část honoráře lidem ze štábu Matrixu. Bude toho mnohem víc, doporučuji, pojďte na náš YouTube, ještě jednou podcast Vypalovačka našich kolegů z Hit Rádia 90. Stojí to za to?
1: Tohle vám hrajeme nově.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Trocha romantiky v podání Hubastank, Hit the Reason, je 13 hodin 640 minut, do 14. nabídnu ještě například Bruno Marze, nebude chybět ani Avicii. No a jedna taková zajímavost, jo, 2 ze 3 Evropanů si prý nosí práci domů. Mě na tom překvapilo to, že celá třetina z nás si ji domů nenosí. Patříte mezi ně? Všechno stihnete v práci? Opravdu v práci tak jako makáte, že potom máte už doma volno? Není to zbytečný se takhle jako přemáhat v té práci? Pokud je to váš případ, tak zkuste taky dneska trošku zvolnit, jo? Teď je teprve středa, máme na to ještě pořád spoustu času, to se zvládne, a když ne, no tak to děláte doma, ne? Buďte jako my ostatní 2/3, to je obrovský číslo. Za chviličku tady další hity, no a po 14. hodině, a na to já se těším moc, když je středa, čeká nás ruleta českých dvojsmyslů.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
4: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve 2. patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: www.albertus.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Stars krátce před 14. hodinou. Pocelé, Ed Sheeran, Matafix, Ala Henderson, taky naše roleta dvojsmyslu. Ovšem ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy. Máme pro vás info také z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehodu máme v Ruščce na Vsetínsku. U základní školy auto habarovalo do potoka a pokračují práce na silnici z Boršic u Blatnice přes Slavkov a Horní Němčí až po Strání. Pomalu se tam posouvá vozidlo údržby, naplánované to mají až do pátku. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu.

0: Udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Sněmovní kandidáty na další varianty ocenění by mohly být Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Léto a dovolené nebo výlety už máme na dosah. Na Berounsku nebo v Brdech už teď chystají druhý ročník takzvané digitální návštěvnické karty, která tyto oblasti propojuje. Šéfka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
1: Digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun. Pokud si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či seniori.
0: Digitální karta funguje prostřednictvím mobilní aplikace. No a teď ještě pohled k nám.
2: Valašské Mezříčí dokončilo přestavbu koupaliště. Plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště, mají novou nerezovou vanu. Přibyly nové vodní atrakce a skluzavka. Zrekonstruovaná je i sluneční terasa. Nově nabídne víc stínu i světelné tabule s teplotou vody a vzduchu. Opravené koupaliště ve Valmezu se lidem slavnostně otevře 30. května.
3: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
2: Zatím si většina z nás užívá slunce, v dalších hodinách místy převládne oblačnost a sem tam má i zapršet. Dnešní maxima na východě Moravy 20 až 23, v noci bude kolem 10 stupňů.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Jsme v polovině pracovního týdne a zároveň v druhé kratší polovině pracovního dne. 2 hodiny, 3 minuty, přeju pohodový odpoledne s Hitrádiem a je na čase, abychom se taky trošku pobavili a popustili uzdu naší fantazii, protože je tady naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Už za chviličku, doufám, že se zapojíte i vy, pokud se to ještě nikdy neudělali, tak dneska je ten den D. Připravte si mobilní telefony, budete potřebovat číslo 777-937-777 a pak už jenom vaší možná někdy trošku bizarní fantazii.
4: Hit Radio Zlín.

0: Máte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Kolik máme hodin?
1: 14 hodin 6 minut. Ideální čas na to, abychom roztočili naši ruletu dvojsmyslu jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Takže pokud jste si nás naladili právě teď, tak věřte, že je to ten nejlepší čas, kdy jste to mohli vychytat. Opět pravidla jsou jednoduchá. Na 777 937 777 vy budete psát prostě to, co vás první napadne, jo? A já to nejlepší potom přečtu live do vysílání. No tak jdeme na téma. Roztočíme ruletu.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A když se peče pizza, nebo když jíte pizzu. Jo, dneska hrajeme hokej proti Itálii, tak je to trošku symbolický, takhle to vybírám. Co může tedy zaznít v ložnici a když se jí pizza, nebo peče pizza? 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do rádia a já čekám na první zprávy. Je tady už... Takže já to koukávat, to nemůžu ventilovat hned úplně. Jako první. Dobře, tak tuhle scenzuruju a jdeme na další. Sakra, vyndal jsem to pozdě. Výborně. To taky nemůžu. Dobře, tak já to udělám jinak. Já vám dám teďko čas dva songy. Já to tady trošku proberu a pak dám, jo. Ale tohle je třeba hezký. Chutnalo ti? OK. Tak jo, tak za chviličku.

0: na Hit Radio a perfektní jsou taky i vaše zprávy do dnešní rulety dvoj smyslu. Je to strašně těžký to tady jako scenzurovat. Ptal jsem se, co může zaznít v ložnici a když jíte nebo pečete pizzu, jo? Tak a vaše zprávy zní například. Monika píše, ať už je v troubě. Ne, kecap, sorry, a už je v troubě, jasně? Lucka, vezmi to rukama. Andrea, už je pěkně rozpálená, hoď to tam. Jinak jsou to pořád samý ženy. Pánové, pojďte taky, jo. 777-937-777. Další zprávy. Bože můj, ty to tam neumíš šoupnout. Utři si pusu, máš to všude. Luboš píše, chce to trochu okořenit. Pavel, okraje máš okoralý. Okraje máš, ježišmarja. Jdu dál. Tady další zpráva. Šunku ne, dej mi tam klobásu. Ježiš, to je uchylný. To je uchylný. Radši dáme hlasovku.
1: Ahoj Jirko, tady Pepa. Co se dá říct, když v ložnici a když žáš pizzu? Strč to tam hluboko, jak se to pořádně prohřeje. Ahoj.
0: Protože takhle jsem to moc nevylepšil. Pojďme si dát radši nějakou píseň a vy můžete psát dál 777 937 777.

0: 21 minut. A možná taky netrpělivě čekáte ještě na další dvojsmysly v rámci naší středeční rolety. Pokud jste si nás naladili právě teď, tak jsme ve finále. Dneska v naší ruletě tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při pečení pici, nebo když se jí pizza, prostě když se dělá jako pizza. Já to tady dávám dohromady všechno z našeho WhatsAppu 777-937-777. Hodně věcí jsem scenzuroval. Nebudu lhát, že 70% zpráv, co mi píšete, tak se většinou týká kečupu, síra, nivy a olizování prstů. Nemusím k tomu říkat nic víc, jo? Ta naše představivost funguje výborně. Ale našel jsem tady jednu zprávu a tu beru jako dneska vítěznou. Napsal jí Jirka, shodou okolností. Jirkovi posílám naši rádiovou verzi Člověče nezlob se. Pojďme to udělat tak, že vždycky ve středu ten nejlepší tak z vás od nás něco dostane. A Jirka napsal na otázku, co může zaznít v ložnici a při jezení nebo pečení pici, zprávu: ananas tam nepatří, ale patří. Jiřino, gratuluju. Těch ananasových zpráv tady jako moc nebylo. Tahle je top. A jak to je, patří tam nebo nepatří teda? No, hele, zkuste to použít třeba dneska večer, když je středa.
1: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín. Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský?
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elite.cz.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio naše novinka Rehab s hitem In My Head. Je 14 hodin 35 minut. Já jsem se před chvíličkou zase dozvěděl, co je ve vašich hlavách a ve vaší fantazii v rámci dnešní rulety dvojsmyslů. Měli jsme téma, co může zaznít v ložnici a když se dělá pizza, no, když se jí nebo peče a tak. Vyhrál to teda Jirka a jeho zpráva s ananasem a chodí na to strašně moc reakcí, jo, jako třeba tahle. Je to teda asi už jenom info jako pro mě, ale já se omlouvám, pustím to prostě živě do vysílání.
1: To mě úplně dostalo s tím ananasem, to je fakt jako top. Ani se nedivím, že to vyhrálo. A co můžu jako k tomu ne... Já se spíš divím, že ti to vůbec dovolili, tohleto jako vysílat živě a tohleto, ale jako je to dobrý, člověk se aspoň pobaví. Tak snad to nezakážou, no.
0: já v to taky doufám. Snad mi tu ruletu nezakážou a upřímně taky se divím, že mi to povolili, ale ona je jako pravda spíš taková, že já jsem se vlastně jako na to neptal, no. Já se občas v životě řídím a to je možná i rada pro vás, někdy když se potřebujete rozhodnout pro nějaký fakt jako blbej nápad, tak já se občas řídím pravidlem, že v životě je někdy lepší se omluvit, než se ptát na povolení. A tím bych to dneska uzavřel. Za chvíli odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
3: Milé dámy, těšíte se na plavkovou sezónu? My muži velmi.
4: Jo, a ty se ptáš proto, jestli jsme stihli všechny zhubnout, že? Tak ne, já ne.
3: Já se spíš ptám na to, jestli jste jako připraveni zhodit svršky a jít do plavek, protože...
4: No to víš, jo, přesně.
3: Jdeme na koupák!
2: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show

0: Red Hot Chili Peppers na Hit Radio s hitem Snow, tedy sníh, ačkoliv to vůbec nemá nic společného se zimním počasím. Je 14 hodin 42 minut, koukám z okna, tam to taky zatím nemá nic moc společného s tím letním počasím, které nás čeká už na konci tohoto týdne. A příští týden 30. Zítra ve 12 hodin, 30 ještě asi nebude, ale 100% zítra ve 12 hodin budou další srdcovky Hit Radia. Chystám je pro vás, těším se na to strašně moc. Opět si dáme 5 legendárních hitů, které půjdou hned po sobě a 6. srdcovka bude na vaše přání. Do zítřka ještě času dost, do té doby vás čeká spousta legrace s Hit Radiem. Od 15 hodin navíc ve společnosti naší fantastický odpolední show. No a v 16.20 hrajeme hokej, tak věřím, že i odpoledne na Hit Radiu se dozvíte, jak si vedeme proti Itálii. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek středečního dne a zítra ve 12 se těším na slyšenou. Tak se smějte.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
8: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvimílek.cz.
9: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
10: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta drogérii.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vidíš nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Masarykova ve Valašském Meziříčí. Tady se nám řeší nehoda dodávky s osobním autem na místě policie, tak tady opatrně. Jinak nevidím žádné další komplikace, jezdíme snad i bez nehod, tak jenom aby to vydrželo. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Policisté ve Zlínském kraji vyrážejí na Baťův kanál a řeku Moravu. Se startem plavební sezóny totiž začaly pravidelné kontroly plavidel. U kapitánů policisté prověřují alkohol i potřebné doklady. Zaměřují se taky na povinnou výbavu lodí. Zatím všichni měli všechno v pořádku. Policisté ubezpečují, že kontroly budou pokračovat po celou plavební sezónu. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán. Ministryně financí Alena Schillerová zároveň rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko.

0: otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
1: Počasí v pěti slovech.
2: A Šárka Holubcová.
3: Zatím slunce, později možná mraky.
2: Děkujeme, zatím to nejpřesnější, co z tebe v pěti slovech vypadlo, děkujeme.
1: Hit Radio Zlín.
2: No a nám startuje odpolední show tady na Hit Radio Zlín s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Za chvilku těžká nostalgie a já se vás budu ptát, jací vydři duši vás zaměstnávali v 15 letech, protože...
3: Jejda, brigády, jo. No. No tak to je krásné téma.
2: První brigádičky za 45 na hodinu a podobně.
3: Jo.
2: To se tady za chvilku celé otevře, tak jsem zvědavý, s čím přijdete.

0: Fajn. Sweet but psycho. Na Hitrádiu Zlín neboli sladká, ale psycho. Tak trošičku je to, je to i druhá polovina odpolední show na Hitrádiu Zlín.
1: Já jsem přesně věděla, že takhle jako se míříš. Ty laciný hrozně, Pavle, to takhle na mě
0: háze. Sladká, ale psycho, ale
1: jo.
0: Psycho.
1: Tak sladká jo. Jenom málo kdy, psycho neustále.
0: Blíží se brigády pro naše milé dětičky, studentíky, tak se nabízí, možná ne otázka, kam je poslat, to oni si sami vyberou, ale mě by zajímalo, jaká byla vaše první brigáda. To je dneska velké první téma.
1: Ale já si pamatuju dvě. U jedné, můžu říct firmu, to byla Barunka a bylo to úplně skvělý, protože to byla fakt taková jako vlastně čistá práce paradoxně. Na to, že jsme tam uklízeli regály, tak to bylo fakt takové všecko jako vymazlené, všecko krásný, za moc pěkný peníze, všecko super. Druhou firmu radši nezmíním, je teda taky z regionu a to byla hrůza a pak jsem odmítala jíst jejich výrobky, řeknu to jenom takhle.
0: A oni něco vyrábí?
1: Jo, no. A fuj.
0: Pokud vás zajímá, kde je Šárka pracovala, 601 13 1305 a nebo zároveň nám v té zprávě k tomu dotazu, kde teda pracovala, my to tajníme takhle jako soukromně, tak zároveň ale napište vaši první brigádu a ještě mě zajímá, za kolik jste tehdy pracovali, to si vzpomeňte, prosím vás. Protože já se obávám toho, že si rozumím co jako 50 na hodinu.
1: Au.
0: Bude vzpomínat hluboko. We will-

0: Tohle je taky odpolední show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Caskšárka Holubcová a na 601 13 13 05 jste nám psali, jaké byly vaše první brigády. Honza napsal, já pracoval za barem v jedné horší hospodě za 45 na hodinu.
1: Ježiš.
0: Nenapsal, Maria. Kdy to bylo, tak já doufám, že to nebylo minulý pátek.
1: No já doufám, že to bylo tak 40 let zpátky, aspoň jako.
0: Dělal jsem pouhých 6 dní v týdnu po 10 hodinách, bylo mi 15.
1: Počkej, v 15 může dělat za barem, jo? No já možná v té době. Počkej, ty taky, jo? Nekecej.
0: A pokud to nejde, tak jsem dělal 3 roky na černo, teda.
1: No jasně, no, tak samozřejmě, jako na černo za 45 na hodinu, to se
0: jo,
1: hodně vyplatí.
0: Jo, to nevím, jestli se mi tady někdo přizná, samozřejmě ve WhatsAppu, ale že jsme někteří dělávali na černo a že no, to bývalo jako běžné. Vlastně.
1: To víš, že se ti nepřiznají, nebo když už tak ti tam napíšou, hlavně to neříkej nahlas. Jako.
0: Zuzka, co napsala, to můžeš ty.
1: Ano, tak Zuzka, ta se vžila do mé situace, protože píše, že přesně jako já dělala kdysi v jedné výrobně jídla a taky, že to potom odmítala jíst, když viděla, co do toho dávají. Ano, přesně, naprosto vím, Zuzi, jak to myslíš. A ještě dopsala teda, za kolik to bylo, to už si nevzpomenu, ale vím, že jsem tam byla od nevidím do nevidím a nevydělala jsem si ani 2000.
0: To je nádherný.
1: To se hodně vyplatí.
0: Jestli to bylo za socíku, tak to ujde jako
1: no,
0: relativně.
1: A mám obavu, že ne, že to bylo tak pár let.
0: Je jako. Taková hluboká historie, máme tady i Julie. Julie, nazdár.
2: Ahojte.
0: Co ty a tvoje první brigáda?
2: Já si na to úplně pamätám, protože já jsem brigádovala v hoteli u nás v Ružomberku a uklízela jsem tam pokoje. A to bylo úplně jako, ale to ma bavilo.
1: Mě na tom nejvíc překvapilo, že tam je hotel nějaký, jo?
0: To je penzion. Nashledanou. Hostel, víš?

0: slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
7: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Alok, Bruno Martini a Zíba na Hitrádiu Zín. Tak už se nám to začíná trošičku letnit v tom playlistu Hitrádia Zín v odpolední show. Jinak teda nepříjemné situace, které pokazí den, známe asi všichni, co se týká, nevím, praského potrubí doma, víte, čepračka, zámečník, jako se řeší, zabouchnou se klíče a podobně. Jsou to takové ty situace, které jsou absolutně lidské.
1: Všechno, co si vyjmenoval, se mi stalo už, no, takže no. Ano, přesně vím.
0: Nestyďte se, prosím vás, za to, že se to stane, že jste si třeba zabouchli klíče, neproklínejte se, je to úplně normální. Mně se to taky vlastně stalo několikrát. A co chci říct, že já jsem se teďka dozvěděl, protože se nám to stalo, že jsme si zabouchli klíče, že já to můžu řešit přes pojišťovnu.
1: Jo, a 14 dnů stát před barákem.
0: Ne, ty zavoláš a ty, já teď jenom chci říct, že já tu pojištku mám třeba jako hromadu let. Ale až dneska jsem se dozvěděl, že v ní mám asistenční službu. Takže já jsem si zabouchl klíče a teď jsem hledal toho zámečníka, psal jsem pojišťovnu, jako říkám, teď to jako musím to pak proplatit, a on říká, ne. Tady máš číslo, tam zavolej, přijedou, vymění.
1: No,
0: volám, borci za 20 minut přijeli, vytáhli a říkám, platím něco, oni nic.
1: Počkej, takže to funguje i v rámci Zlína opravdu, ano. Tahle převratná revoluční věc, jo?
0: Já jsem, protože ten pojištění, tak jsem si myslel, že musím mít modrou čepici, aby mi to je.
1: Ano, přesně, jasně.
0: Vůbec.
1: Hezky.
0: Takže jenom jsem chtěl říct, abyste se podívali na svoje pojistné smlouvy, pokud nějaké máte, že tam kolikrát můžou být takhle skryté věci, které jsou fakt skvělé. A pokud to tam nemáte, tak
1: nic, no. Tak za 14 dnů před barákem někdo pomůže.
0: Tak jsem aspoň zamachroval, že já to mám, no. A teď už, ale zase z jiného soudku, ze soudku muziky, Soul Asylum, nebo taky Leony, už za chvilku odpolední show.

0: jedeme Zlínský kraj.
1: A tento týden, prosím vás, na Hit Radio Zlín i odpolední show hledáme místa, která nikdo nezná ve Zlínském kraji, ale měl by. A je tady jeden tip z těch tipů, co jste nám zaslali. Buď to na náš WhatsApp 601 13 13 05 nebo na hitradiozlin.cz, můžete zapisovat tipy. Jakmile zapíšete jakýkoliv vlastně, no, téměř jakýkoliv váš tip, tak jste zařazení do soutěže o lístky na Banger Festival na tuto sobotu, ale jeden z těch tipů jsme museli vyřadit.
2: A proč pro boha, co se stalo?
1: Protože, a teď ty to možná rozsekneš, že jste, já jsem ten, kdo to zatrhl špatně.
2: Dobře.
1: Ale já jsem řekl, ne, v žádném případě tohle vyškrtáváme ze soutěže. Protože hledáme místa, která nikdo nezná, ale měl by. A někdo tady napíše Langoše na Chlumu.
2: No, jakože, proč ne jako?
1: To všichni známe.
2: No tak to počkej, to že jako z Malenovic možná, ale podívej se trošku za Plotek, jako v Hradišti už to zná málo kdo podle mě jako. Já bych to rozhodně uznala, Pavle, nebuď taková sketa.
1: Tak se omlouvám, tak já to vrátím zpátky.
2: No to teda jo.
0: Žijeme Zlínský kraj. Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
8: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
7: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
12: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
15: trenirkarna.cz.
16: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
17: Dnes objednáš a zítra máš.
15: trenirkarna.cz.
18: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
19: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Dobré obaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly.cz.
19: Hit Radio. Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Dámy a pánové, nastal ten čas, kdy ani jsem nečekal, že to tady v odpolední show na Hit Radio zní někdy v životě řeknu, ale výměna manželek končí.
1: Nebude to výměna manželek, bude to trošku jiný bizár, ale si blízko, je to televizní bizárek.
0: Nějaký bizár to končí, tak Jaromír Soukup už nebude v televizi.
1: Prosím tě, no ano, už si velmi blízko, TV Barrandov končí, už teda oficiálně. A ty máš ten bizárek hodně ráda, jsem si říkal, že tahle zpráva tě jako velmi
0: studnice,
1: jako zarmoutí.
0: Studnice bizáru končí.
1: No víceméně je to tak, no. No
0: tak teď se zase vrhnu na Survivor, no co mám dělat, no.
1: Okay. Podrobnosti za chvilku ve zprávách.

0: Marek Ztracený, na závěr 15. hodiny, jdeme na cesty. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Cihlářská v Uherském Brodě. Tady máme aktuálně teda řešení havarované vozidlo, havárie traktůrku, na místě policie, tak to prošetřují. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Meníčka v českých restauracích dál zdražují, a to zhruba o korunu měsíčně. Průměrná cena poledního menu teď vůbec poprvé překročila hranici 200 korun. Ovšem ve Zlíně se ze všech krajských měst naobědváme nejlevněji. Průměrná cena meníčka je tu 178 korun. Ukazují to data z používání stravenek. Lidé za nejlepšího prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla, ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
14: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
13: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. Televize Barrandov končí. Konkurzní správce navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je ztrátovost. Televize zahrnující tři kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat. Reorganizace společnosti se tak nepovedla. Před ní měla televize, tehdy vlastněná Jaromírem Soukupem, dluhy ve výši zhruba 1 miliardy korun. Už za 20 minut rozehrají čeští hokejisté čtvrté utkání na mistrovství světa. Proti Itálii nechtějí dopustit další šok jako se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Na řadě míst už převládá oblačnost, sem tam by se mohla objevit i slabá přehánka. Stejné počasí vydrží na východě Moravy i přes noc a teplota spadne zhruba k 10 stupňům. I zítra nám bude převažovat oblačnost a odpoledne může místy zapršet. Teplota vystoupá opět až k 23 stupňům.
15: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
12: Hit Radio Zlín.
0: A dneska odpolední show, to jsme se tady se Šárkou zhodli, že na Hit Radio Zlín budeme zdravit pouze ve

0: Taky LinkedIni na Hit Radio Zín v odpolední show s vámi Pavla Šárka. No a policie zahájila novou sezónu. Ty nesmíš nic říkat, ty už to víš. Kdo uhádne, jakou sezónu zahájila policie ve Zlínském kraji, dostane Zlatého Bludišťáka?
1: No tak ten, kdo poslouchá Hit Radio Zlín pozorně, tak to slyšel u mě ve zprávách, že jo? Takže
0: sezónu?
1: Lidi to ví a všichni to říkají, Pavle, to je jasný.
0: Tak a teď jede nějaký Pepik autem a říká, já nevím.
1: Já nevím, a no, sakra.
0: Tak Pepiku, prosím tě, poslouchej, sezónu na vodě. A to je mi vlastně docela příhodné, že já jsem si říkal, jestli jako co kontrolu na vodě, jestli jako rychlost, nebo to asi byl bost. Tak rychlost ne. Kontroluje se samozřejmě alkohol za kormidlem?
1: Ano, výborně jsi to řekl, správně.
0: Oh, děkuji za pochvalu. Tak to je jediná poslední pochvala, co dneska dostanu. Ale zároveň se kontroluje povinná výbava lodi. A mě
1: to
0: nikdy nenapadlo, že musí mít jako loď povinnou výbavu.
1: No, jasně,
0: i když
1: že jo.
0: Většinou si ty lodě půjčujeme, takže oni už to jako mají v sobě zařízené od té firmy, takže to jako neřešíme.
1: No, já bych si to stejně radši zkontrolovala, protože i když zrovna u nás na Baťáku a na řece Moravě jsou asi zlatí všichni, tam bych se nebala, ale tak.
0: Ty jsi
1: jako
0: tady velká tvůj kapitán, vy jezdíte tady spolu a po lodičkách, se lodičkujete. Co je povinná výbava lodi?
1: Tak logicky tě to napadne, musíš tam mít nějaký věci, které tě zachrání, když třeba někdo spadne do vody, že? Takže to jako tímhle směrem musíš jít. Jasně. Jakože po něm hodíš ještě mobil, jo?
0: Zavolám, pomoz, ne?
1: Jasně, jo, za 20 minut jsou tady, počkej.
0: Dýchej zhluboka, tak jako kdyby si slyšel Marka Ambora.

0: Dámy a pánové, odpolední show přináší další šokující informace z televizního zákulisí, co mě zase teďka překvapilo, prosím vás, tady na Hit Radio Zlín to musí taky zaznít. Už se nám chystá, já nevím, 39. 47. řada Superstar.
1: To se ještě furt točí o tyhle věci, fakt.
0: Dokonce.
1: A ještě to někdo sleduje.
0: Takže asi budeme všichni zase. Tentokrát se sestavení poroty samozřejmě mění, zase opět, bude Habera, jsme v pohodě. Bude jako Prachař, Eva Farná a Kalin. Tak to je docela zajímavý, to je Kalin. Tak pokud to chcete zkusit, náhodou třeba se zapojit, tak teďka pravděpodobně budou někde nějaké konkurzy. Mně napadlo, že bych se do toho zapojil, ale oni zrušili Hvězdnou rotu, tak to nemá smysl.
1: To už tam není pichota, jo? Nekecej. Jak to?
0: Pichota, pak to byla rota a pak to zrušili, jestli to jako uráží nebo co.
1: Prosím tě, a já si pamatuju, že tam jsme ale jako Zlínský kraj docela váleli vždycky v téhle oblasti.
0: Právě. Pak jednou jsme se utli, posrali jsme tam bětku a ona to vyhrála.
1: No, potvora.
2: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
3: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
2: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
3: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
2: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
6: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
7: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
17: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
18: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: A to
10: to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty je tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
19: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu koukám, svých koníčků?
10: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
20: No. Mějí takhle málo, jo.
10: Cože? No.
19: Strašný.
20: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
10: To nezajímal. No, povědej.
20: Ten si před svojí manželkou, můj tato, vymyslel, že ten drahý stán, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za dva měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, proč jaký stán, já žádný stán nemám.
21: A tady si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Prosím vás, všichni asi někdy chodíme na takovou tu sekanou do velkých obchoďáků, je to vždycky vyhlášené, tak teďka z toho někteří pravděpodobně chytají fobie.
1: NZ-ko. NZ, nejzbytečnější zpráva.
2: Ale jak se jmenuje strach ze sekané, to ti teda neřeknu, ale
0: no ne,
2: schválně,
0: ne.
2: Jo. Víš, co to je globofobie?
0: No to je, že to je strach z globusu, víš?
2: Jo.
0: Chápeš.
2: Jakože pan Babiš má tyto fobie, nejspíš ano, je to možné, tam jsem se vůbec nechtěla dostat, no tak.
0: No.
2: Ne, vůbec, globofobie je prosím tě strach z balonků, což mi přijde ještě stupidnější.
0: Z balonků?
2: No ty lidi si prej strašně bojí, že jako to praskne a ten děs
0: a jo,
2: z toho, že vidí
0: jo,
2: ten balonek jo, a bojí jo. se toho prasknutí, je prostě fakt jako přivádí do takových stavů, co fakt nechceš. Jako.
0: To má každý muž po 13 letech.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hitra

0: Ale že si poctivě vyhráváme. Tady na Hit Rádiu Zlín odpolední show s vámi Pavla Šárka. A kdo jel v poslední době do zlínské zoo, mohlo očekat vlastně trochu nepříjemné překvapení, po dlouhé době něco nepříjemného ze zlínské zoo, že ta zadní část toho parkoviště, to zadní parkoviště bylo nějakým způsobem omezené a uzavřené.
1: Co kecáš, tam se dalo normálně zaparkovat?
0: Dalo, ale blbě.
1: No to už jako to, jo, no. To nebylo, ale tak jak... mávali tam na tebe lidi, ukazovali ti, kde máš zastavit a tak, ale jo, taky jsem se lekla, když jsem přijížděla.
2: Tady nám někdo, kde bude mávat, ne?
0: Tak prosím vás, to zadní parkoviště, jak se nebylo k dispozici nebo z nějaké menší větší části, protože se stavala fotovoltaika. Ta už je dostavěná, to parkoviště se kompletně bude brzo otevírat do týdne a mě jenom jako překvapilo. Já jsem se pak díval na nějaké čísla, jenom tak říkám, tak projedu si to. Prosím vás, zlínská zoo platí za elektřinu ročně 12 milionů. A mě vlastně úplně jako se řekl, to je úplně gigantické číslo.
1: No tak jasně, tak jako víš co, vyhřívat tam těm lvům a podobně, jako to, není,
0: pravda.
1: To není levný.
0: A z těch 12 milionů ta fotovoltaika prej stáhne třetinu.
1: Ty kráso.
0: To je neuvěřitelný.
1: Krásný, tyjo.
0: Jsou miliony.
1: Počkej, takže oni budou mít tím pádem mnohem víc peněz na další a další nové věci. Na to už nemůže být ještě úžasnější, než to je už.
0: Tak ještě to může jít na frišták třeba nahoru, jo, se to může potáhnout.
1: Obsadíme frišták.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
8: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
9: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
10: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
14: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
15: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlep

0: Lonelist tady na Hitrádiu Zlín, odpolední show s vámi Pavel Šárka. Za chvilku už teda bude tvůj velký úkol předat celému světu své čerstvé zprávy.
1: Prosím tě, budeme se věnovat mimo jiné letním táborům, to je věc, na kterou já velmi ráda vzpomínám, ale vždycky mě fascinuje, jaký brutální výběr v dnešní době je, jo. Hmm. Tomáš, ty vole, já nevím, prostě Minecraftový a s koníma a takový a onaký. Ty jsi měl tyhle jako možnosti, když byl dítě? Já ne.
0: My jsme měli vždycky jeden jediný tábor široko daleko.
1: Pracovní.
0: Spartak.

0: Because my dreams are bursting at the seams. All City na závěr 16. hodiny.
1: 17 hodin.
0: Už jdeme na cesty, aktuálně teda nevidím žádné komplikace, měli bychom jezdit bez problému, klepu na dřevo, ať nám to vydrží. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu Lážoplážofest.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
1: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Kapacity letních táborů se plní, největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
10: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3 až 4 tisíc korun. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán. Ministryně financí Alena Schillerová zároveň rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Na Zlínsku se rozšiřují možnosti pro pracující rodiče. Od července se v Želechovicích nad Dřevnicí otevře nová dětská skupina Kuřátka, určená je dětem od 1 do 6 let. Projekt financovaný Evropskou unií umožní flexibilní docházku a kvalifikovaný personál pro děti připraví program zaměřený na rozvoj i logopedickou prevenci. Přihlášky najdete na webu Želechovic. 4 kluby nedostaly licenci pro druhou fotbalovou ligu, je nezbytná proto, aby ji mohli i v příští sezóně hrát. Týká se to Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se můžou odvolat a některé už informovali, že to udělají. Na řadě míst už převládá oblačnost, sem tam by se mohla objevit i slabá přeháňka. Stejné počasí vydrží na východě Moravy i přes noc a teplota spadne zhruba k 10 stupňům. I zítra nám bude převažovat oblačnost a odpoledne může místy zapršet. Teplota vystoupá opět až k 23 stupňům.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
12: Radio Zlín. Není všechno zlato, co se třpití, nebo je tak nějak se to stříbro? Zlato.
1: Jo, zlato.
12: Zlato, řekl jsem to správně.
1: Jo, o stříbru to asi platí taky, ale říká se to o zlatu, no.
12: Tak prosím vás, to je moudro, kterého se teďka budeme v této hodině na odpolední show na Hit Radio Zlín velmi držet, protože kluci z Jaroslavic mají za sebou velkou zkušenost, byli v zahraničí na turnaj.
1: A byli zlatí?
12: No, a to je to, co se netřpití.

0: zpátky Dua Lipa na Hit Radio Zlín, odpolední show, s vámi Pavla Šárka a prosím vás, já bych hrozně rád teďka přidal pár takových jistých mouder do života mladším.
1: No potěžkoště, tyjo, to zase bude hloupé.

0: Kluka.
1: Klukům, kterým ještě nebylo 17 let, nebo do 17 let, protože fotbalový tým z Jaroslavic U17, nebo do 17 let, se zúčastnil Friuli Cupu v Itálii, na kterém skončili šestí.
0: No.
1: A milí kluci, vy teďka před sebou se vám otevírá život, že jo, teďka se vrátili z Itálie, ženský se pohrnou. Prosím vás, žádné té ženě nesmíte říct nic víc, než co jsem teďka řekl. Vy jim všem jenom řeknete, byl jsem v Itálii, byl jsem na Friuli Cupu a byli jsme šestí.
0: No proč by nemohli říct víc?
1: Neříkat. Protože ta realita je taková, že byli ze šesti.
0: Dobře, ale takže dostali se na mezinárodní turnaj. Itálie, krásná prostě fotbalová země, to je jako super úspěch i tak. Jako už jenom se tam probojovat, Pavle, jo, to je jo, jako. Jo. A to my ceny, ale a to my ženy právě oceníme, víš?
1: Jo.
0: Za prvé tu upřímnost a za druhé to, že jako tu snahu a tu bojovnost, jako
1: já
0: to je
1: jsem
0: krásný.
1: Upřímnost úplně projevil jenom jednou, že jsem pochválil knídek, nedopadlo to úplně nejlíp.
0: Au.
1: Takže milí kluci, v tomhle směru mě odmítla žena víckrát než Šárku. Takže já s tím mám o kus víc zkušeností.
0: Jsi jistý?

0: den na Hit Radio Zín, odpolední show s vámi Pavla Šárka. Rád bych pozval na tenhle víkend. Sobota 23. Prosím vás, doufám, že nemáte nic v programu, nic v plánu. Pokud ano, tak to přehoďte, smažte to, prosím babičku, řekněte sorry, přijedu v neděli. V sobotu kroměřížský drák 2026 je tady, neboli dračí lodě. Zase se bude jezdit, bude se divočit. Je to vlastně program na celý den, nemusíte nutně závodit, stačí se jenom přijít podívat. Ono, i ta podívaná je podle mě docela zážitek. A k tomu samozřejmě je tam i program pro děcka, je to spojené s dětským dnem, takže děcka se zabaví, jste u vody, je to pohoda, jako co víc od soboty chceme.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
10: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: třeba dneska vůbec nechytal, že mu to nemyslelo, že má slabší den, no, známe to všichni, může se stát, tak prosím vás připomenu, středa 20. května, tohle je Hit Radio Zlín, s vámi odpolední show Pavla Šárka. No a dneska jsme tady vzpomínali na své první brigády. Někteří se přihlásili k tomu, že dělali v 15, někde ještě k tomu jako na černo, za barem třeba za 40 na hodinu. Bláky.
1: To se hodně vyplatí, jo.
0: Taky velká paráda, ale do života nám to dalo hodně, když bych v tom jako měl hledat něco pozitivního.
1: Ano, na všem je něco pozitivního, je to tak. Taky od vás, přátelé, stále chceme slyšet, nebo vlastně číst, bych spíš měla říct, tipy na místa, která skoro nikdo nezná, ale měl by je znát, pište nám to na hitradiozlin.cz a pro dva z vás, co se zapojíte, máme lístky na Banger Festival ve Zlíně, úplně pro celou partu, 4 lupeny na osobu, to je velká paráda.
0: Ben Kristoval, Gleb, bude například Kontrafakt, což je Ego a Rytmus pro...
1: Ano, některé... to já už to vím.
0: Už víš, tak tihle tam budou.

0: taky Ray Dalton na Hitrádiu Zlín a myslím si, že třeba Ray Dalton bude mít mnohem lepší kamarády, než mám já. Já bych rád
1: tak,
0: jenom...
1: Počkej, má víc peněz, takže se to nabízí, že má i lepší v uvozovkách kamarády.
0: No tak v tom případě zrovna po dnešku. Byste se mnou chtěli, měli chtít všichni kamarádice.
1: Fakt jo? Protože... Přišla výplata nebo co?
0: No to taky, ale prosím vás, já mám okolo sebe samé pozéry, jsem dneska zjistil. Mm-hmm. A já, protože se nikdo neradoval z mojí jedné velké investice dneska,
1: a jo.
0: Tak bych to chtěl říct takhle světu a doufám, že aspoň vy jakožto posluchači to oceníte a třeba mi někdo napíšete, že to je pecka, že máte radost. Přátelé,
1: prosím, fakt to udělejte, protože on je z toho úplně nešťastný. Já už jsem ho tady třikrát odbyla, když mi to začal chtít vykládat, já jsem vždycky změnila téma na pracovní věci. Tak
0: to
1: pardon,
0: je
1: no. Tak pojď se pochválit, Pájo, největší událost dnešního dne je...
0: Já jsem si koupil počítač za 25 tisíc korun, je to
1: super.
0: Úplně neskutečná cena.
1: Boží, a teď řekni, proč jsme všichni pozeři kolem tebe?
0: No protože když jsem to říkal tobě, tak jsi mě úplně odbyla, a pak když jsi poslouchala, tak si řekla, no já jsem čekala, že koupím něco za 80 nebo...
1: Vlastně.
0: A já, no co ty jsi za pozera? A hned na to si řekla a já říkám, mám nový počítač za 25 tisíc, a ty jsi řekla, co?
1: Že jsem si na dovolenou objednala rumy za 8 tisíc.
0: Takže to je materiál, s kterým já tady pracuju. Já jsem měl takovou radost. Pro mě je to jako koupit nového auta tady tohle. Tak já jsem jenom chtěl to slyšet, že to je dobrá investice a že třeba, že jsem bohatý. Říkejte mi takové věci, jaké hezké.
1: Prosím tě, na to máš ženu, aby ti tohle uspokojovala.
0: Ta na tím mávala rukou, řekla, jsou to tvoje peníze. Říkám, díky, no. Tak jo.
1: To je ještě ta lepší varianta, ale tohle, víš, taky ti mohla říct, to byly moje peníze.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
4: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
3: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
4: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
3: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
4: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare ze Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěry. XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
13: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najdete najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
17: Dobré obaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly.cz.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: taky Adele a Skyfall, tady na Hit Radio Zine, odpolední show, s vámi Pavla Šárka, ještě prozatím. Dneska se pro vás se s vámi loučíme, zítra ještě kompletní sestava, jenom udělám taky harmonogram, zítra na 15. opět rozjedeme odpolední show, Pavel Cacek, Šárka Holubcová, a v pátek už tady budu pouze sám, protože ty odlétáš za vodu někam do divočiny mezi
1: jako do Řecka, Indiány. Tak úplně nevím, jestli ano, no, tak
0: a jako. To samý, já se v tom nevyznám, mě geologie nikdy nešla, takže. No a teď už jenom muzika, a protože Šárka bude brzo odjíždět, tak ji potěšíme a budeme ji teďka těšit tady ještě dalších 24 hodin. Green Day, American Idiot.
1: Výborně.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně v Buchlovských horách, kousek od motoristu Samota, blíž ke Střílkám, stojí v zatáčce porouchaný kamion. Ještě zítra mají pokračovat práce na silnici z Boršic u Blatnice přes Slavkov a Horní Němčí až po Strání. Tak jezděte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš.
9: Co je nejdůležitější, je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace na summit NATO. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci na summit NATO.
8: Jaké bude složení delegace, ale nechtěl Andrej Babiš předjímat. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu až 1,5 miliardy korun. Úroda bude navíc o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční.
1: Hokejový servis Hit Radio.
8: No a v závěru tedy ještě hokejový šampionát. Českému nároďáku se proti Italům zatím nedaří. Po druhé třetině naše prohrávají 0-1. Ve skupině A už padlo nepatrně více gólů. Švýcarsko válcuje Rakušany, po druhé části vede 7-0.
10: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
8: V noci a ráno oblačno, polojasno, zejména v Čechách ještě místy přehánky, ranní teploty 12 až 7 stupňů, během dne pak proměnlivá oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky, maxima 18 až 24 stupňů a vítr od severozápadu.
11: Sami jste to slyšeli, přátelé, na ten hokej snad ani nemá cenu koukat, jo? Za to si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou. Je tady středa, vaše středa, až do 21. diktujete, co budeme hrát. Já jsem Kuba Urban a začínáme s Michaelem Schultem.

Středeční večer po 6. hodině, což znamená jediné, přátelé, Hit Radio je s vámi a vy nem píšete, co chcete zahrát. Co budeme hrát, záleží jenom a jenom na vás. No a první zprávy už chodí na 777 937 777. Budu samozřejmě rád, když to budou třeba i hlasovky, které můžete nahrát úplně bez problémů přes SMS-ku nebo přes WhatsApp. Číslo je stále stejné, takže 777 937 777. Marťas, zdravím tě, chtěl bych prosím tě nechat zahrát píseň od Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc, a bylo by to pro mě a pro tebe, věrný posluchač. Marťasi, všechno je připraveno. Já myslím, že bychom jakoukoliv píseň měli stále ještě věnovat českým hokejistům, aby zatraceně už s těma Italama něco udělali, protože ano, je to k nevíře, ale na začátku třetí třetiny stále prohráváme s Itálií 0-1, jo? A na tom skóre se stále nic nezměnilo. Jak říkám, dneska možná je cokoliv lepšího, než sledovat hokej. Já vás ovšem budu informovat. Takže první píseň na přání, tady je Petr Muk, u nás na Hit Radio.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Vy posloucháte Hit Radio. No a vy rozhodujete o tom, co bude jako další písnička. Kamarádi, 777-937-777, dneska to diktujete vy přesně tak. Co byste si dneska jako přáli? Možná bychom měli zahrát směsku nějakých italských hitů. To mě teďko napadlo. No, je to jedna jedna už mezi náma, jo? Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě mluvím o zápase mistrovství světa v ledním hokeji. Nicméně, jedna hudební přání, které nás přenese až do 90. let, dáme si totiž klasiku La Bouge a Be My Lover a je to od Lenky, protože zkrátka tuhle pecku má úplně nejraději. Co vy, jak jste na tom? 90, 80, 0, něco nového? Záleží jenom za vás. 777-937-777.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: www.expressexpress.cz.
1: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je to dáma, je to hvězda par excellence. Taylor Swift, The Fate of Philia. A to těsně před 6:45. Hit Radio s vámi a taky vaše středa, to znamená, že až do 21 je playlist Ve vaší moci. Cože to budeme hrát už za chvíli? No, směřujeme do Brna a budeme hrát Migi, to je jasný. Mudr Ivana Justana pro doktora Ivana Justana k jeho kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí. Ivet a Simona Rajmič, Brno. Děkujeme, pěkný večer, jasně, dáme za chvíli MIG 21. A bude spousta dalších vašich přání, které směřujete na 777-937-777. Tak rozhodně dál posílejte vaše zprávy, ať už přes WhatsApp anebo hlasovky, je to úplně jedno. Zahraju vám.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Max, ta hra je před 7 hodinou, vy posloucháte Hit Radio. Poprosili bychom zahrát písničku na přání Disturbed the Sound of Silence s přáním pro všechny divoké kočky z Milíkova Anton Clemens a prosím, jestli by bylo možné po 19. hodině, no tak to si na to budeme muset počkat asi až po 19. hodině. Já jsem tady měl připravený až úplně jiný písničky, dobře, tak dáme jednu, kterou bychom měli zahrát přímo do Valašského Meziříčí. Zahraj mi prosím tě Lunu a Vamos a la Playa a bude to pro mého tatínka Jiříka na odpolední směnu, ať ti práce utíká, rychle uteče od ruky a připomínám už tenhle víkend Unfeak, sobota 23.5. bude hrát ve Valašském Meziříčí Turbo. Tak zdravíme moc Tomáše, ano, dáme si jednu Lunu a Vamos a la Playa a za chvíli 19. hodina a i po ní. To je přesně podle vás.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sedmá večer a středa v kalendáři, což znamená, že to, co hrajeme, ovlivňujete u nás na Hit Radio jenom a jenom vy. Hit Radio, yeah, yeah. A dobrá zpráva, jestli jste si mysleli, že s těma Italama jsme prohráli, tak ne. Nakonec 3-1, ale teda bylo to trápení, co si budem povídat. Takže hokej už máme za sebou a věnovat se můžeme muzice. Na 777-937-777 vybíráte vaši oblíbenou, nahráváte vzkazy, posíláte WhatsAppkou nebo SMSkou a můžete ovlivnit, co budeme hrát. Tady jsou Krištof a Hvězdáři. Hit Radio.
7: Všechna ta slova.

Sound of Silence, tentokrát ve správný čas, po 19. hodině. My jsme Hit Radio a děkujeme Nikče, Andy, Aničce, Evičce. A zkrátka moc zdravíme, protože tohle bylo hudební přání přímo od vás. Mimochodem, zdravíme všechny pracující, jo? Sexy tým Anton Clemens. Protože budeme hrát na odpolední směnu taky Queeny a We Will Rock You. Holky, moc zdravím, jo? Užívejte, zvládněte to, bude to trvat ještě nějakou tu dobu, ale nebojte se, jo? Já vám k tomu budu hrát prostě skvělý písně a vy si můžete nechat zahrát tu svoji. Je to velmi jednoduché, stačí vzít telefon 777-937-777, to správné telefonní číslo. Namluvte klidně hlasovku a nebo prostě pište. Záleží, co máte rádi. A směřujte to na to správné číslo až do 21. hodiny. Tady jsou Queeny a taky večerní vaše středa na Hit Radio.

0: to jsou Linkyni a ty patří sem k nám na Hit Radio. Stále dobrý večer, přátelé, ve čtvrt na 8. No a co bude dalšího? Budeme hrát do Českých Budějovic, a to kabáty. To konkrétně pro dětičky Lukáška Krištůvka, taky pro milovanou ženušku Jitušku a pro bráku Jaromíra, aby se mi dobře dělala večeře, a na večeři dělám sekanou a bramborovou kaši. Martin, Marťas, vynikající volba, opravdu skvělá. Taková dobrá sekačka s bramborovou kaší, hele, to máte pak hned lepší den. Mimochodem, jaká je vaše večeře? Klidně napište mezi tím, co si budete diktovat, co chcete zahrát, jo? 777937777 je naprosto jasný, že za chvíli hrajeme kabáty.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
1: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

Evičky Boží Mlejny. Eva Farná byla v několika vašich hudebních přáních. A tak je tady pro příjemnější středeční večer. Jarda třeba napsal, jestli bychom nemohli zahrát nějakou českou zamilovanou pro mě a moji lásku Helenku. Tak Jardo, zdravíme a samozřejmě se k tomu připojujeme. No a co dalšího si dáme? Tentokrát pojedeme v rytmu 90. let. A v rytmu, tak jak hraje třeba naše další kamarádská stanice, a to Hit Radio 90, kde ladíte v dabu od rána až do večera ty nejlepší 90. Mimochodem Zuzka, která píše úplně poprvé sem k nám na Hit Radio, tak říká, že už nás dlouho poslouchá. A k těm 90 by si přála nějakou od 24/7. Tak Zuzi, všechno je připraveno. Dáme si Leave Them Alone. No a další velké hity už jsou taky na vás. Na 777-937-777. Vemte telefon a až do 21. hodiny máte šanci ovlivnit to, co hrajeme.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

My jsme Hit Radio a nabízíme vám už za chvíli další vaše hity, které jste si nechali napsat, o které jste si vlastně nadiktovali na 777-937-777. Alvaro Soler bude pro Šárku, která se dneska večer učí. A protože bylo nádherný počasí, tak o to víc jí

0: štve. Tak rozhodně bude mít co dohánět, protože dneska musela jít na sluníčko. Šárko, Alvaro Soler připraven za pár minutek a další vaše přání rozhodně stíháme. Vy můžete napsat na 777-937-777 a to až do 21. hodiny. Je to vaše středa.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort@group.cz

Offenbach a Overdrive. Jasně, před 20. tedy 8. hodinou večerní. Vaše středa, Hit Radio, a vy ovlivňujete, co budeme hrát. Přála bych si You Rock My World od Michaela Jacksona. Posílám pozdrav moderátorovi, a to jsem já, a taky všem posluchačům, kteří mají rádi Michaela Jacksona, krále popu, který nikdy neumře. Díky moc, zdraví Lukáš z Ostravy. Tak Lukáši, You Rock My World a Michael připraven právě teď. Do 8 hodiny ještě train a po 8 další, poslední 60-minutovka, kterou můžete ovlivnit na 777 937 777. Kamarádi, přátelé, hezkou středu, je to na vás.

0: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Jdeme na to, 20. odbyla, vy posloucháte Hit Radio, s vámi je Kuba Urban. A poslední hodinka přesně na vaše přání.
3: Hit Radio.
5: Ahoj, vařím dětskám večeřu, tak dejte tam nějaké činasky, prosím. Ať se mě lepší vaří, jo? Díky moc, radím z Valašska, radíme moc, zdravíme. Tady je novinka od Činasky, jmenuje se Selhání a za pár minut další vaše hudební přání, které chodí na 777 937 777. Vaše středa i po 20. hodině.

Lady Gaga. Dead Dance. Jarka nám píše, zahrajte mému manželovi, Stáničkovi, který právě teď betonuje. On má prý radost, že Češi dneska vyhráli nad Itálií. Tak tohle bylo něco od Lady Gagy. Doufám, že stále je, teda, že už přestal betonovat, prosím vás, už zapadá slunko. Normálně ho vemte domů, jo? Tak to nemá to betonování za trest. 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který slouží pro vaše zprávy, pro vaše WhatsAppky, SMSky, hlasovky, zkrátka pro vaše písně na přání. Je tady vaše středa a budeme hrát něco vlastně tak nějak trošku jako úplně mimo náš rytmus. Dáme si pořádné reggae. Bob Marley pro mojí paní, dneska máme spolu 42 let a je to, a teď dobře poslouchejte ho, nejlepší líduna na světě. Manžel Ina, děkuju moc, no není zač, jo, takže dáváme si trochu kvalitního reggae v podání Boba Marleyho, jo, nasaďte dready a pojďte si dát společně s námi Could You Be Loved? A samozřejmě zdravíme Lidunu, jo? 777 937 77.

0: Feels Like I'm Fallen in Love, to jsou skvělý Coldplay, které hrajeme ve 8:45. A hrajeme pro vás, protože vy si diktujete na 777-937-777. Mimochodem tohle bylo pro Markétu rovnou do Liberce. Tak tam zdravíme, tentokrát to vyměníme vlastně za druhý kout republiky. Ahoj, chtěla bych písničku Drahokamy, překvapit svého partnera, no jo. Takže u nás děti večeří a já s partnerem si společně vaříme a užíváme si večer. A já bych ho chtěla právě překvapit písničkou a říct mu, dobře poslouchejte, že ho miluju a děkuju mu za společných 15 let a za všechno, co pro mě a holky dělá. Příjemný večer všem. Ježiš, to je tak krásný přání, přátelé. Ivča ho mimochodem napsala. Tak Ivčo, já doufám, že to doputovalo přesně na ta správná místa, kam mělo, jo? Že partner slyšel. A Miraj, Drahokamy dáme za chvíli.
1: Hit Radio.

Ahoj Kubajs, prosím tě, zahraj mi nějakou osmdesátku, protože já tu dobu pamatuju. To napsal Pepča, tak tohle byly Inexus a New Sensation. Když už jsem měl teda volnou ruku, tak jsem vybral Inexus, ale osmdesátka absolutně vypečená a skvělá. Tak, co bude dál? Přesně to, co si přejete na 777-937-777. Sabina napsala, že by hrozně chtěla Hunter X a Golden a že by to chtěla poslat všem svým kamarádkám, protože zítra ve škole čeká písemka, tak ať to zvládnou. Hele, my se připojujeme taky. Doufám, že taháky jsou na svém místě, protože vždycky, když si připravujete tahák, tak se to vlastně učíte, jo? Já bych se toho nevzdával. Hunter X a Golden právě teď, za pár minut další vaše přání a určitě třeba taky Do Jacket. To všechno hrajeme na Hit Radio a hrajeme to přesně v 8:30. To znamená, že nám zbývá poslední 30 minutovka na vaše hudební přání. Hit Radio.

Imagine Dragons. I tohle jsme hráli přesně podle vás, respektive podle Martina. No a za okamžik si dáme úplně poslední dnešní přání. Já vlastně stihnu ještě dvě, protože je tady zpráva od Hanky, která napsala, že by chtěla tu

0: kapelou od UDG. Bohužel si nepamatuju ještě, jak se to jmenuje, ale vím, že to hrajete. No trefa, Hani, ano, jmenuje se to Odlétáš a UDG si dáme už za pár minutek. 777-937-777, vím, že stihneme ještě jedno hudební přání a to už za chvíli. 9. hodina se blíží, vaše středa a Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

UTG, jejich novinka od léta, až tohle vám hrajeme těsně před 9. hodinou. Já jsem Kuba Urban, pomalu, ale jistě se rozloučím, protože za chvíli už je tady večer. Vaše středa alespoň pro tento týden splněná. Spousta vašich hudebních přání, já za ně děkuju, ale nebojte se, zase příští týden ve stejný čas mezi 18. a 21. hodinou vám zahrajeme zase to, co si vy budete přát. A klidně už teď napište na hitradio.cz. Tady je poslední přání a to je Miley Cyrus a Kuba Urban se bude těšit zase příště. Thank you.

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz

0: Hit Radio Zlín.
1: Let's get it started in here.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.

0: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
1: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
0: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
1: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
0: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
1: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

Potřebujete kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
1: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
0: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
1: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
0: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
1: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se ledáme drahokami.
1: Hit Radio Zlín.